0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuč jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů?

0: Na to jídlo.
1: Na jednu polifru, že to je, by bylo velmi drahé.
0: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
1: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
0: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
2: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, aby mu v jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
0: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
1: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglii.
0: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
3: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču kuře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, no, abychom si pochutnali, přesně. I to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, neli každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě. Chutí. Že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to je skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čili po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických
1: kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už tam zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý by stříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje častým ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuju pěkně, a podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantově se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlčený ječmen, pustil se mlejny a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně při tom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny, také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem, takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak,
0: jemnější.
1: Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejraška, to bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak, ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak co víme ze záznamů, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí. Ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karolovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD, což se nelíbilo tehdejším funkcionářům. Takže zavolali SMBáky, no a ty SMBáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu SMBákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi, tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: jsem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská Krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Když jsme se tady bavili, pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináč se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů a to

0: teď vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byly dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věc, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sirky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální. Paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice.

0: Můžete nám to upřesnit?
1: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
0: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
1: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v tom Majerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
0: Tak je tam zavolat.
1: Ano.
0: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
1: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
0: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Tomérově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
2: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílili kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta a lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo. Takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. Na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vzdělávací a školící středisko pardubických myslivců na Hůrkách je opravené. V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Lidé by si je měli zkontrolovat před cestou do zahraničí. Pardubičtí fotbalisté vyhráli v generálce na ligu v Jihlavě 5-0. V regionu dnes čekejte polojasno, postupně až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Myslivci z okresního pardubického spolku nechali opravit vzdělávací a školící středisko na Hůrkách. Novostavba pojme zhruba 90 lidí. Kromě školící místnosti tam mají myslivci i výdejnu, jídel, terasu a venkovní přístřešky. Rekonstrukce budovy z roku 1949 stála přibližně 10 milionů korun, říká předseda spolku František Dittrich.
3: Zvýšili jsme kapacitu z nějakých 30-40 míst až na 80 až 90 míst. Dalším důvodem, proč jsme k tomu přistoupili, byla otázka hygieny. Na akce, které se tady pořádají, přijde třeba 150-200 lidí. My jsme tady v tom areálu bohužel měli jenom jednu toaletu. Máme tady teďka pět jednotek.
2: Moravská Třebová dokončuje opravu střechy kostela na Křížovém vrchu. Objekt přešel do vlastnictví města před 2 lety. Do oprav a restaurátorských prací už radnice investovala 3 miliony korun a s obnovou památky chce pokračovat i v dalších letech, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Máme připravené restaurátorské záměry, tak abychom nejenom lavice, ale i dřevěné oltáře a veškerou výzdobu v kostele mohli v budoucích letech postupně s využitím dotací restaurovat.
2: Více než 320 000 Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chtějí řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
2: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 20 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Sport. Pardubičtí fotbalisté vyhráli poslední přípravný zápas před startem ligy. V generálce zvítězili na hřišti druholigové Jihlavy jasně 5-0.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti až na zataženo. Přidají se přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nedělní teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr se změní na mírný a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak bude kolísat a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno z Pardubic přejeme a čeňkům a čeňkám posíláme rovnou takhle časně z rána první gratulaci k dnešním meninám. Nabídneme pro probouzení opět písničky, které nestárnou. Do 17:30 se můžete těšit třeba na Lucii Bílou, na Shakena Stevense, na Františka Nedvěda a nebo na kapelu Elán.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Českého rozhlasu Pardubice a my vyrážíme v 5 hodin na 10 minut do Moravské Třebové, kde postupně upravují křížový vrch a doplňují ho o nové atraktivní prvky. Tohle historicky významné místo vzniklo v 16. století a dnes je součástí naučné stezky od renesance k baroku. Byla se tam podívat redaktorka Věra Pavlasová a podrobnosti k proměně jí popsal místostarosta Václav Dokoupil z KDU ČSL.
1: Křížový vrch není jenom o kostele, ale tvoří dominantu nad městem, která je často navštěvovaná nejenom lidmi z Moravské Třebové, ale i turisty. My se snažíme jim nabídnout více aktivit, takže kromě naučné stezky Cesta od renesance k baroku jsme revitalizovali zeleň okolo celého areálu hřbitova.
2: Tamhle vidím, že máte i nový sad.
1: To je aktivita našich zahradníků z technických služeb. Snažili se připomenout původní německé obyvatelstvo a to, že celý křížový vrch tvořili ovocné sady a tak se snažili ovocné stromy sem znovu navrátit.
2: Co všechno ještě připravujete tady v té oblasti udělat? Udělali jste nedávno novou silnici?
1: Se snažíme udržovat veškeré cesty a cestičky okolo křížového vrchu, kam lidé chodí nejenom na vycházky, ale třeba i za sportem nebo si zaběhat.
2: Tamhle na druhé straně je socha plačící Anny, která je také součástí naučné stezky. Zbývá vám tam ještě něco dodělat? Vy už jste do toho místa docela dost investovali.
1: Na obnově sochy plačící Anny se podíleli také občané ve veřejné sbírce. Vzniklo tam takové odpočinkové místo, kde je nejenom vyhlídka na okolí, ale je tam i možnost posedět, je tam možnost opéct si špekáček a strávit příjemné odpoledne v přírodě.
2: Já se ještě vrátím k tomu hřbitovu, ten má jednu zajímavou naučnou trasu.
1: Postupně obnovujeme takovou naučnou stezku, která prochází celým hřbitovem a jsou na ní vytipovány ty nejzajímavější a historicky nejcennější hroby nebo hrobky.
2: O ty se stará město?
1: O některé významné hroby rodáků z Moravské Třebové nebo významných osobností se stará také město. Postupně každý rok investujeme do obnovy těch hrobů tak, aby jejich stav byl důstojný.
3: Chtěla bych ještě doplnit, že na křížovém vrchu a v loňském roce došlo vlastně k ukončení prvotní rekonstrukce smuteční síně.
2: Tisková mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Do budoucna město plánuje ještě pokračovat v úpravách v podobě nové elektroinstalace a vytápění.
2: Křížový vrch jako historické místo vznikl v 16. století, kdy tam šlechta přemístila hřbitov z města. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tak nezapomeňte, že i dnes pro vás v našem vysílání budeme mít hned dvě možnosti, jak si nechat zahrát písničku, kterou máte rádi. A to po 12. i po 17. hodině. Vaše písničková přání i dnes bude plnit Petr Seidl a už teď si můžete napsat třeba do e-mailu na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Jestli ale dáte přednost spíš venkovním aktivitám, pak vězte, že bude zpočátku polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnost, zatáhne se, také přijdou přehánky a dokonce i bouřky. Večer budou srážky zase ustávat, teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, ale pocitově si myslím, že bude úplně stejně. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který ale v bouřkách může mít nárazy, velmi silné rozptylové podmínky, ty budou během nedobré a tlak bude kolísat a bio, tak to dnes bude na dvojce, což je střední zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: František Nedvěd zpíval Jsem jenom chlap v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice za 9 minut půl šesté. Nejvyšší čas, aby se otěží našeho vysílání ujala moderátorka Marie Tomsová. A dnes se krásně osvěžíme a ještě vyčistíme skvrny a navíc vyženeme slimáky.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Léto kolem zurčí plným proudem a probouzí v nás žízeň. Nejen po životě, ale především tu, kterou je třeba co nejdřív zahnat. Osvědčený recept na její zaplašení máme každý svůj, ale jeden využil alespoň jednou v životě snad každý. Právě letos je totiž Coca-Cole 140 let. Poté, co v roce 1860 Albert Niemann poprvé izoloval z listu koky kokain, byla v Americe zahájena jeho farmaceutická výroba. O pár let později v Evropě si korzický chemik Angelo Mariani nechal patentovat Marianiho víno s přídavkem extraktu koky. Lahodný sycený nápoj, doporučovaný jako lék pro tělo i duši, který dodá sílu přepracovaným mužům, zesláblým ženám i churavým dětem, inspiroval v roce 1886 v americké Atlantě lékárníka Johna Pembertona a po jeho patentování se nápoj začal šířit po státech i za oceán. Zpočátku šlo o směs vína, svítašky z kokainovníku pravého a kolovníku lesklého, syceného oxidem uhličitým, ale když ve 30. letech minulého století propukla ve Spojených státech prohibice, muselo víno ustoupit sodě a tmavohnědý nápoj začal dobývat trhy po celém světě pod názvem Coca-Cola. Ale nemyslete, orosená kola s pár kostkami ledu neposlouží jenom jako letní osvěžení. Umí být prospěšná i jinak. Vezměte si například takovou toaletní mísu. Čistotné ženušky dobře vědí, že tenhle šumící nápoj z koly umí perfektně odstranit i jinak velmi odolné skvrny. Kolu přitom nalijí přímo na povrch nebo ji dají do rozprašovače a povrch důkladně postříkají. Pro větší efekt nechají postřik několik hodin působit, podobně jako se to dělá při použití běžných čističů. Před spláchnutím pak štětkou jednoduše odstraní zbytky a toaleta září čistotou. A nejen to, trápí vás mastnota na oblečení? Možná jste už o tomhle receptu slyšeli, ale i tady vám kola pomůže. Díky obsahu fosforu má silnou schopnost rozbíjet tuky. Potřebujete ji jen otevřít, nalít do praní spolu s běžnou dávkou pracího prostředku a zapnout pračku. Při souboji s odolnějšími skvrnami se doporučuje nalít kolu přímo na skvrnu a nechat působit asi půl hodiny, než oděv přidáte k normálnímu prádlu. Stejnou taktiku můžou kreativní hospodyňky poradit svým drahým polovičkám, které se marně snaží dostat rez z kovových nástrojů, chromu, šroubů a dalších součástek. I tady je pro větší plochy ideální vzít na pomoc rozprašovač a kartáč, kterým po nástřiku oškrábeme postiženou oblast a pak ji opláchneme vodou. Ale pozor, pokud takhle čistíte chrom, nenechte kolu působit moc dlouho. Mohlo by dojít k poškození povrchu. A nástroje? Ty ideálně vyčistíme tak, že je do nádoby s kolou naložíme na noc. Ráno je očistíme a opláchneme vodou. A nakonec tip pro zahradníky. Já už léta používám kolu proti slimákům. Jakmile na zahradě objevím cestičky od těchhle slizkých vetřelců, rozmístím misky s kolou všude, kam se bez problémů dostanou. Vysoký obsah cukru spolu s obsaženou kyselinou je pro ně totiž lákavá, ale smrtící kombinace. No a protože teď nevím, jestli se po takové radě nestanu obětí nějakého spolku na ochranu slimáků, plžů a jiné havěti, radši skončím přípitkem. Kolou, tak na zdraví a na hezké léto. Vaše Marie Tomsová.
2: Český rozhlas.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Město Heřmanův městec na Chrudimsku stavebně upravilo parkoviště na náměstí. Původní uspořádání nebylo podle radnice bezpečné a řidičům se špatně vyjíždělo i výjíždělo. Nově jsou všechna stání šikmá a přibylo také nové vodorovné dopravní značení.

0: Trubičky. Znovu otevře v pondělí 27. července od 15 do 18 hodin. Další možnost půjčit si knihy budou mít čtenáři ve středu 29. července. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit, hlavně počasí. Na řadě je sport. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo přestříleli 6-4 Francii. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin našeho času. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti až na zataženo. Přidají se přehánky nebo také bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nedělní teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr se změní na mírný a v bouřkách povane s nárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak bude kolísat a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stavební práce uzavřely pro dopravu v České Třebové ulici u stadionu. Uzavírka je naplánovaná do úterý, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Michála Spáčilová naslyšenou za půl hodiny a vítejte písničky, které nestárnete. Lásko, vítej, Hana Zagorová, za chvíli i Karel Zich a Luxemburg nám hrál.
1: Dobré ráno

0: Asi mnozí vzpomínáte na ty doby, kdy Luxemburg vám hrál. Byl bohužel plný šumu a pískotu, ale hrál, vidíte. Karel Zich na to také vzpomínal, 5 minut před 6:45 a my vyrazíme na řeku, i když nebude to úplně radostný pohled, protože většina řek v pohodě Labe má podle vodohospodářů jenom 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál pozvolna klesají. Na řece Orlici přesto vodácká sezóna pokračuje. A jak se přesvědčil redaktor Jiří Hofmann, tak na některých místech je ale stále potřeba z lodi vystoupit a pomoci si po svých.
1: Vodácký pozdrav, ahoj!
2: Vodácký pozdrav se nese nad Divokou Orlicí zhruba 15 km před soutokem s Orlicí Tichou. Vody je sice méně, řeka je ale sjízdná. Jen je na některých mělčinách potřeba z lodě vystoupit. Překvapilo to i Luboše, který přijel s rodinou z Havířova.
3: Pan, který nám půjčoval lodě, tak říkal, že tak 200 metrů půjdeme pěšky, že trošku s tím budeme zapasit a potom už bychom měli celou dobu jenom sedět, takže zatím si myslím, že máme asi za sebou 170 metrů, protože ještě tady nějaký zápas bude, ale říkal, že tady potom za mostem, že už by to mělo být prostě sjízdné.
2: Přesto si rodina plavbu užívá.
3: Počasí je úplně, bych řekl, nad ideální, jako úplně pecka, jako tu kombinaci s tou vodou, takže nám ani nevadí, že musíme lesem tam do vody.
2: Podle Libora Borůvky z nedaleké půjčovny lodí letošní stav vody nijak nevybočuje z předchozích let.
4: Že někdy je trošku méně, někdy víc, ale v podstatě každý rok od nás Kostelce nad Orlicí, jakoby ještě se mně nestalo, jsme tady 20 let v tom kempu a na té půjčovně, že by řeka nebyla sízná. Jo? Lidi si to představují různě, ale my vodáci víme, že občas, když je míň vody a přijedu na Mělčinu, tak ji musím přetáhnout. Jo?
2: Ne všude na Orlici jsou ale podmínky stejné.
4: Divoká Orlice, to je nádhera, že jo? Ale ta bývá sízná jenom v případě, kdy prostě ta je sníh a kdy z pastviny pouštějí vodu, protože tam je ta přehrada, že jo? Takže ten Litický oblouk, což je nejatraktivnější část vlastně Divoký Orlice, je po celou část roku suchá, že jo?
2: A právě nižší stav vody může být podle zkušeného vodáka výhodou i pro ty, kteří na řeku vyrážejí poprvé.
4: Myslím si, že pro ty začátečníky je lepší ten nižší stav vody než vyšší. Jakmile se ten vodní stav zvedne a řeka má větší průtok a tím pádem ten proud má větší sílu, tak je to pro ty lidi zase obtížnější na to řízení lodi. Že ten proud vody, ty neskušený, strhává pod ty vrbičky do těch zátok, pod ty padly stromy a tohleto. Jo.
2: Na některých mělčinách tak vodáci sice musí na chvíli z lodě ven, o letošní vodáckou sezonu na Orlici ale zatím obavy nejsou. Z Divoké Orlice u Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Pardubice.

0: Dana Dobson a její romantický svět v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Míříme do roku 1715, tehdy se sešli pardubičtí konšele, aby zpřísnili opatření proti morové epidemii, na kterou v pardubickém kraji umíralo mnoho obyvatel. Radní tehdy stanovili, aby žádný bez pasu nového do města pouštěn nebyl.
1: Počasí.
0: Tak dnes naštěstí zatím stále ještě můžeme svobodně putovat mezi městy a vesnicemi a dnes nám na to putování se obloha zatáhne během dne, když teď ještě bude svítit sluníčko, bude oblačno až polojasno, ale zatáhne se, bude oblačno až zataženo, přeháňky, bouřky přijdou, srážky budou k večeru potom ale ustávat, teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20, v bouřkách pované nárazový vítr, jinak bude vát západně až severozápadně a to velmi mírně. Rozptylové podmínky budou postupně během dne dobré, tlak bude kolísat a bio na dvojce, to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza na pořád 8 minut a bude 6. A teď trocha humoru, i když pro ty z vás, kteří jste si nevěry prožili od svých partnerů, si možná tuhle scénku poslechnete si s tím zadosti učiněním. Jitka Asterová se totiž kdysi v rozhlasovém pořadu věnovala partnerským vztahům a některé posluchačské příběhy nemůže dodnes zapomenout.
1: Měla jsem téma pomsta. Když vám někdo z těch partnerů zlobí, co jako ten druhý, jak by se měl pomstit, jako? A já jsem výherci nebo výherkyni, vždycky jsem musela číst ty SMSky, tu nejvtipnější jsem ohodnotila dárkem. Pečlivě jsem si četla jako ty nejlepší SMSky na to dané téma. Téma pomsta a napsala mi paní Marie. Dodnes si to pamatuju. Asi byla tak tehdy v mých letech, čili mladá holka, střední věk. A říkala, že po 30 letech manželství najednou manžel z ničeho nic oznámil, že už ho nebaví a že se zamiloval jinde a že by bylo dobrý, kdyby se odstěhovala z toho jejich bytu a odešla bydlet k mamince. No tak to byla rána z čistého nebe, ona si úplně jako cože? A teď to mi neřekla, odkud to měla, ale asi to někdo poradil a řekla, no tak to takhle nenechám, abych je nechala jen tak v tom našem bytě. Šla do obchodu a nakoupila asi 50 sardinek. Ty otevřela ty sardinky a nacpala je do těch garniží a nejvíc do ložnice, tam, kde se topilo k tomu topení, jo. No a odjela bydlet k mamince. No a manžel jí tak po 14 dnech volá a říká jako, Marie, prosím, tady to strašně smrdí, jako, nevíš, jako co ty, no to nevím, čověče, ta tvoje stará, teda mladá, si neuklízí, jo. Ten zápach neustále jako stoupal na intenzitě, až prostě v té ložnici se neodehrávalo už vůbec nic, což se paní Marie velmi líbilo. A pak uvažovali vlastně o výměně toho bytu a ta paní Marie pobaveně velmi řekla tomu manželovi, bývalýmu říkala, hele, víš co, já se teda obětuju, hele, tam to tak smrdí, ten byt nikdo nekoupí, mně to je jedno, prostě já si zacpu nos a já se tam teda nastěhuju, jo. A on řekl, no tak teda jo, no, tak a ta jeho nová, tak když se stěhovali, tak ona byla ještě ke všemu strašně hamižná a do toho novýho bytu si zbalila ty garniže. Takže jejich peklo pokračovalo.
2: Český rozhlas Pardu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dopravní podnik v Pardubicích označí v aplikaci klimatizované vozy. Předseda sněmovny Okamura odlétá s podnikateli do Číny. Pardubičtí fotbalisté vyhráli v Jihlavě v posledním přípravném zápasu 5-0. V kraji dnes čekejte polojasno, postupně až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický dopravní podnik chce cestujícím usnadnit výběr klimatizovaných spojů. Do aplikace online.dpmp.cz, která zobrazuje aktuální polohu autobusů a trolejbusů, plánuje přidat speciální ikonu označující vozy s klimatizací. O technickém řešení teď jedná s programátory.
2: Podobný princip už dopravní podnik v aplikaci využil při označování vánočních trolejbusů. Zatímco tehdy však stačilo dát piktogram ke dvěma vozům, tentokrát bude třeba řešit odlišení 90 z celkového počtu 130 vozidel. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Radnice v Moravské Třebové získala státní dotaci na opravu německé hrobky rodu France Salese Steinbrechera. V 19. století tí byl dlouholetý starosta města, průmyslník a politik. Na opravu hrobky přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 150 tisíc korun, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: Tento krok navíc perfektně zapadá do našeho dlouhodobého konceptu péče o historické památky ve městě. Na hřbitově na Křižovém vrchu jsme již dříve vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky seznamuje s historií tohoto unikátního místa a s osudy osobností, které zde odpočívají. Právě hrobka rodiny Steinbrecherů je jedním ze zastavení.
0: Přilákat více čínských občanů do Česka, to je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odlétá společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během pětidenní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze.
1: Sport.
0: Fotbalisté Pardubic vyhráli v posledním přípravném zápase před sezónou na hřišti druholigové Jihlavy 5-0. První poločas skončil o 4 branky. V týmu byl i záložník Tomáš Jelínek, který bude na východě Čech hostovat ze Slávie i v následující podzimní části.
4: Myslím si, že nám hodně pomohlo, že jsme hnedka na začátku střelili gól, že jsme se mohli uklidnit a více soustředit na naší hru a pak jsme dodali další góly, takže myslím si, že to probíhalo tak, jak mělo. Jsem rád, že se vracím do prostředí, kde to znám. Myslím si, že na hře se nám dařilo, jak výsledkově, tak herně, takže doufám, že to přinesem do další sezony.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti až na zataženo. Přidají se přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nedělní teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr se změní na mírný a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré. Tlak bude kolísat a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nedělní ráno je na východočeských silnicích klidné a my nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na zámeckém návrší v Litomyšli vyrostlo město z lega, a to díky nové výstavě Svět kostiček. Podíváme se na ní už za chvíli a nabídneme také písničky, které nestárnou. A to od Václava Neckáře, od zpěvačky Cher, Petra Kotvalda se Standou Hloškem, anebo kapely Boniem.
1: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: dneska má. No tuhle písničku se také klidně můžete objednat v písničkách Od srdce je to na vás, kterou si dáte zahrát dnes. Zase na 5 dní máte poslední dvojitou šanci. Tak ale pojďme od písniček pěkně ke světu her a hraní, protože 800 tisíc dílků Lega, také desítky modelů a celá města z kostiček. Tohle všechno najdete na zámeckém návrší v Litomyšli, které hostí výstavu nazvanou Svět kostiček. Láká malé i velké návštěvníky na deseti metrech čtverečních. Představuje roboty, auta a také další propracované modely. A nechybí ani herna, ve které můžou děti i dospělí popustit uzdu své fantazii a stavět vlastní výtvory. Mezi návštěvníky se vypravila i redaktorka Barbora Soukupová.
1: Co tady budeš stavět teďka?
2: Tak jako vždycky auta.
1: 9letý Kuba přišel s rodiči, tatínek pan Honza si tady staví s ním. Co říkáte na tu výstavu?
3: No už jsme jich pár viděli, takže to není naše první.
1: Do čeho se pouštíte tady?
3: Tak většinou nějaký příšerky, budovy a tak a tady s malým lepíme, co se dá.
1: Máte tady další 2 děti, menší, tady nejmenší na stole si hraje s Legem.
4: Mně se teda líbí to prostředí, to je vlastně docela netradiční na Lego výstavu. My jsme většinou zažili někde v tělocvičně, ale tady je to moc krásný, v areálu zámku jsme to vlastně nečekali.
1: Pochvaluje si maminka Zuzka, my jsme tady vlastně v takových půdních podkrovních prostorách. A já už jsem tady s programovou vedoucí zámeckého návrší Helenou Marií Hendrych. Jsme v hlavní části výstavy, kde je toho úplně nejvíc a jsou to hlavně různá městečka.
5: A tak to město se rozkládá celkem na 10 metrech čtverečních, a skládá se ze 3 částí. Tou první je takový zábavní park s různými kolotoči, s italskou riviérou a podobně. A největší středová část je opravdu jako město, včetně předměstské části, venkovské architektury, kostela, obchodů a železničního nádraží, depa.
1: Je tady i hodně vláčků, některé jezdí.
5: A ano, to máme z toho radost, je to taková prémiová záležitost, že tady máme 3 jezdící vlakové soupravy, které projíždějí celým tím městem.
1: Kromě toho spousta dalších objektů, různé obchůdky nebo fotbalové hřiště.
5: V té třetí potom oblasti se nachází taková holčičí zóna, Heart Lake City. Doporučuji se soustředit na různé detaily, tam mnoho probíhajících dějů roztomilých. A tahleta výstava vznikla ve spolupráci s inženýrem Petrem Šimrem, který se věnuje té architektuře Lega celý svůj život. A nejenže sestavuje ty sety, které jsou předpřipravené, ale vlastně vymýšlí a konstruuje i vlastní stavby.
1: V průběhu výstavy se lidé můžou zúčastnit také soutěže.
5: Ta soutěž je zaměřená na stavění, o to, kdo vytvoří nejnápaditější model nebo model, který bude nějakým způsobem kopírovat reálná místa Litomyšle.
1: Výstava i soutěž potrvají do 4. září. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rok.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm přejeme dobré nedělní ráno zatem 19. července. Dnes můžete v Lanškrouně zažít hned dvě akce v jednom. Tou první je pokračující víkendový Fresh Dance Fest, šestý ročník festivalu pro všechny milovníky tance, pohybu, hudby, umění a kultury jako celku. Užít si ho můžete jednak v zámku Lanškroun, tedy v areálu zámku, také na Jiráskově náměstí anebo v parku u multifunkčního centra. LARD neodmyslitelně patří samozřejmě k festivalu už tradičně každoroční workshopy taneční, které se konají ve sportcentru Forea. A když budete vyhladovělí těmito kulturními zážitky, můžete v rámci festivalu navštívit také pátý ročník Street Food Festivalu. Ten se koná opět u multifunkčního centra LARD právě v rámci multižánrového festivalu Fresh Dance Fest a budete mít možnost ochutnat to nejlepší ze světového street food na jednom místě. Počasí. Jak dnes bude v našem kraji, to vám řekneme hned potom, co se mrkneme, jak je to aktuálně s teplotami v našem kraji, tak Pardubice teď na teploměry hlásí 16 stupňů, stejně jako Chrudim, anebo Podhořany, Urunova nad Doubravou. Tak jinak mělo by se ještě oteplit na 21 až 24 stupňů, ale nenechte se zmást tou relativně pěknou slunečnou oblohou, protože by se mělo zatáhnout a během dopoledne dorazí přehánky anebo bouřky, večer budou srážky ustávat. Teplotní maxima dnes 21 až 24 stupňů Celsia, na horách bude od 17 do 20 nad nulou. Povane nám k tomu všemu slabý západní až severozápadní vítr, který se bude měnit na mírný, ale pořád pozor, v bouřkách povane s nárazy. Rozptylové podmínky teď po ránu mírně nepříznivé, postupně během nebudou dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce, a to je střední zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Mandolína Adama Ďurici dohrála 7 minut před 6:30. Do zpráv Michaely Spáčilové nabídneme ještě Petra Kotvalda se Standou Hloškem, jejich Bílou královnu, anebo Belfast, hit kapely Bonnie M, a ještě předtím spotřebitelský servis. Dnes odpovíme na váš další dotaz. Josef Černý tentokrát vysvětlí, proč bychom se neměli pouštět do domácích oprav.
1: Panu Rudovi přestal fungovat počítač, jenomže servis je daleko, tak se pokusil o vlastní opravu, která se ale bohužel nepovedla. Servis mu naúčtoval kromě opravy další peníze za neodborný zásah. Pane posluchači, pokud je výrobek v záruce, v žádném případě nedoporučuji ho otvírat, a to ani v případě, kdy se chci jen ze zvědavosti podívat, co je uvnitř, a už vůbec ne se v tom šťourat. Servis to pozná a hrozí vám ztráta záruky. Je opravdu potřeba odolat pokušení a odnést výrobek do servisu.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj připravuje studii o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Do jejího zpracování zapojí také obyvatele prostřednictvím online pocitové mapy. Odkaz na ní lidé najdou na webových stránkách kraje a mohou tam označit místa, která považují za cenná nebo významná. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácného medujeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě bojí údajně i samotní lvy. Medujedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Rodiče s dětmi mohou dnes vyrazit do centra Sféra v automatických mlýnech v Pardubicích na program věnovaný vesmíru a vědě. Vyzkoušejí si trénink astronautů, prozkoumají oceány.

0: Tour v Aténách nejvýše nasazenou dánku Towsonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s Řekyní Sakariovou. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat a v bouřkách povane s nárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku je do dnešní půlnoci pro dopravu uzavřený most na silnici nižší třídy, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tak po zprávách Michaely Spáčilové zase písničky, které nestárnou, od Alice Springs nebo kapely Olympic a hned potom si dáme zase něco na zub.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Nebe nad hlavou, kapela Olympik v dobrém ránu, 8 minut po půl sedmé si teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice dáme něco na zub. A to v rámci jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, v rámci něhož vybíráme nejlepší z nejlepších receptů z dosavadních všech 9 ročníků. Tedy 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kuchaři. Dnes bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Márii Křížové z Valašského Meziříčí, nejlepší recept z roku 2023 podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. A jak zjistil Patrik Rozehnal, tak jako první přemýšlela, ve které ze svých zástěr vlastně bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem, mám jen 2, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky 2 knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky, dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanin, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Přesně tak, no Patrik Rozehnal tentokrát k jídlu jenom přičuchnul, Naďa Konvalinková mu to od roku, jak se slyšeli, všechno snědla. Recepci můžete dnes uvařit po 10. hodině v rámci pochoutkového roku spolu s naším pořadem, anebo už teď ho najdete v krátkém instruktážním videu na našem Facebooku, Instagramu a také na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: přesně ve 6:45 v neděli 19. července se podíváme do historie teplot. V roce 2006 zatím historicky nejteplejší 19. červenec bylo 34,3 stupně Celsia. Dozajista tento teplotní rekord dnes pokořen nebude, stejně jako nepadne ani teplotní rekord z roku 1786, kdy bylo jenom 9,5 stupně. A uvidíme, jestli se vyplní pranostika, což by si určitě přálo hodně vinařů. Ta pranostika totiž říká, že jeli na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína. Počasí. Inu, uvidíme. Zatím to ale nevypadá, protože v našem kraji bude teď ještě celkem polojasno během dne, ale bude přibývat oblačnost, zatáhne se, přijdou přehánky a také bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, rozptylové podmínky budou během dne postupně dobré, tlak bude ale kolísat a bio na dvojce, a to je střední zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: No, to si teoreticky mohli zpívat pardubičtí fotbalisté včera v Jihlavě, protože tam spustili gólový ráj. Jihlavu porazili v posledním přípravném utkání 5-0. Sehrají přesně za týden první utkání nového ligového ročníku, a to v derby na hřišti Hradce Králové. Pardubičtí jsou do nové sezóny v jiné pozici, než v jaké byli v minulých letech. Předtím byl cíl bojovat o záchranu a zůstat v první lize. Teď ale míří výš a skupina o záchranu pro ně už není téma. Ví, co už řekne redaktor Ota Gutwirth.
1: Začátek sezóny je neznámou asi pro všechny týmy. Musí se zapracovat posily a zvyknout si na systém. Hráči si musí ujasnit své role na hřišti, a to jinak, než v ostrém zápasu nejde. I v Pardubicích mají na čem pracovat a co ladit. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
2: Ještě bych si představoval, že bychom měli víc najít dirigenta do stoperský trojice, aby nám to celý organizoval. Takže tam furt na tom ještě pracujeme a potřebuju opravdu lídra, který nám potom dokáže to mužstvo si skorigovat s tím, jestli chceme vysoko napadat nebo slezeme níž, a potřebujeme tam toho hráče, a zatím se nám to tam nepodařilo vykrystalizovat.
1: Jeden podstatný rozdíl ale v Pardubicích je. Necelý rok mají nového většinového majitele a mnohem větší možnosti. Takže pryč jsou myšlenky na záchranu. Teď mohou východočeši mířit výš. Ví to i generální manažer klubu Vít Zavřel.
3: V těch předchozích sezónách priorita byla jasná, jediná to byla záchrana v soutěži, a pravidelně ty nejlepší hráči nám odcházeli. Dneska je to jinak, že? I přesto, že jsme měli nabídky na nějaký hráče, tak si můžeme dovolit je tady podržet a případně jim vylepšit smlouvu, a do toho ještě ten tým v každém přestupovém okně, co tady je pan Pražák, tak doplňujeme, posilujeme. Takže troufnu si říct, že každým přestupním oknem jsme silnější, a je otázka času, kdy se to projeví v té soutěži.
1: Nabídky na pardubické hráče v létě byly, ale východočeši je mohli v klidu odmítat. Nebyl důvod oslabovat, jak říká sportovní ředitel klubu Jiří Bílek.
4: Eviduju velký zájem o naše hráče, ale náš cíl byl takovej, že chceme ten kádr stabilizovat a naopak ho ještě posílit. Takže veškerý zájem, který přišel, my jsme odráželi a vlastně jsme vůbec nevyjednávali, takže jsme to zastavili tak na začátku.
1: Řekl sportovní ředitel pardubických fotbalistů Jiří Bílek. Z Pardubic, Ota Gutwirth.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Za srážku vlaků v Pardubicích může také chyba ministerstva, zjistila to drážní inspekce. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Pardubičtí fotbalisté vyhráli v generálce na ligu v Jihlavě 5-0. Oblačno až zataženo, přeháňky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je neděle 19. července a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy drážní inspekce. Uvedl to server z dopravy.cz. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Ministerstvo dopravy ČTK sdělilo, že nebude komentovat mediální únik neveřejné pracovní a nedokončené verze zprávy drážní inspekce. Radnice v České Třebové nechá za 1 milion korun připravit novou stezku pro pěší mezi ulicemi U stadionu a Vily. Měla by být hotová v průběhu podzimu a nahradí původní trasu, která místem vedla, než tam v nedávné době vznikly garáže, říká mluvčí města Jiří Holý.
4: Nová stezka umožní bezpečnější pohyb pěších i cyklistů, aby nemuseli chodit mezi garážemi, kde parkují auta a je tam povrch z propustné dlažby, která není úplně komfortní pro kočárky nebo jízdní kola. Pracím bude předcházet archeologický průzkum.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktor.
5: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
2: Plívová také upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Sport. Pardubičtí fotbalisté vyhráli poslední přípravný zápas před startem ligy. V generálce zvítězili na hřišti druholigové Jihlavy jasně 5-0. Utkání hodnotí asistent trenéra pardubických fotbalistů Pavel Němeček.
6: Bereme to, vyhráli jsme 5-0, což ukázalo, že jsme udrželi 0 vzadu, což je úplně super. Směrem dopředu nám asi víc vycházely breakové situace, které jsme proměnili, měli jsme tam i několik dalších šancí, to nedopadlo, takže si myslím, že z pohledu výsledku to utkání můžeme určitě hodnotit pozitivně. Ale mě to je důležitý pro ně, že si prostě okusili ten gól, že ho dokážou dát a doufáme, že jim jakoby to jejich střelecký sebevědomí vydrží dál. Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bioje na dvojce, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ve Vysokém Mýtě neprojedete kvůli pracím na inženýrských sítích Mánesovou ulicí. Uzavírka je tam plánovaná do 25. července, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Knihu z nakladatelství Kazda Všichni mi můžete, hlavně, že mě je skvělé, nabídneme jako hlavní cenu v soutěži Bleskovka krátce před půl osmou a nabídneme i písničky, které nestárnou, od Petra Nováka, Eurythmics a nebo Ivety Bartošové.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: 4 minuty před čtvrt na 8 vás zveme na novou výstavu, která hledá odpovědi na otázky, jak moc nás proměňují sociální sítě a kde končí naše skutečné já. Výstava v Gočárově galerii se jmenuje Soft a Cheese a najdete ji v Pardubickém domě u Jonáše na Peršínském náměstí. Spojuje tvorbu dvou mladých umělkyň, Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé. Ty přes obrazy a sochy otevírají témata těla, identity a také tlaku na dokonalost v digitálním světě. Na výstavu se zašla podívat i redaktorka Naďa Kubínková.
1: Lucie Rosická pracuje hlavně s látkou, jako je samet nebo bavlna, a technikou vyšívání, vysvětluje kurátorka Aneta Kopecká.
2: Vidíme tady jako autoportrét, kdy ona se sama jako zachycuje často v nějakých jako intimních jako situacích, nebo potom vlastně je to i nahlédnutí právě do našich domovů, které vlastně nechceme třeba jako veřejně prezentovat.
1: V čem je vlastně ta technika zajímavá a unikátní?
2: No tak je to jednak teda jako práce s materiálem, jako konkrétně jako s látkou, a pak jako to prošívání, ona si musí nejdříve udělat jako plán, jak ten finální jako verze toho obrazu bude vypadat, a pak už jede jakoby technicky jako na tom stroji jako kus jako po kuse.
1: Přicházíme do dalšího výstavního sálu.
2: Na tu výstavu se nemá šahat, ale tím, že se to jmenuje Soft Touches, tak to přímo k tomu vyzývá.
1: Ano, je to tak. A mám chuť si na to sáhnout, tak nebojíte se o to trošku.
2: Je to křehké poměrně, ale věřím tomu, že tady se tomu nic nestane, a zároveň ty materiály, vlastně taková ta hladkost, ta nás bude provázet jako celou touto výstavou.
1: Jakýmsi opakem je pak tvorba Nikoly Emy Ryšavé, která také zkoumá ženskou identitu, ale trochu jiným způsobem. Pracuje totiž primárně s betonem a laminátem.
2: Tady máme takové jako lapidárium, místnost, kde jsme vystavili sochy Nikoly, a tady už jsou takové velmi jako dramatické, jsou to taková monstra, ale jak už jsem zmínila, tak vlastně o těch monstrech nemluví jako špatně. Ona jako říká, že to jsme naopak jako my sami, když se třeba vidíme jako v zrcadle, jako že vidíme tam ten odraz něčeho, ale potom ten venek nás opak vidí jako úplně jako jinak.
1: Jsou to ženy?
2: Jsou to primárně ženy. Takže je to tady přesně o tom jako vnitřním prožívání.
1: Znají se obě autorky navzájem?
2: Autorky se znají, tak jsem právě i k této výstavě přistupovala, protože oni jako znají svoji jako práci velmi dobře, a viděla jsem, že tam bude jako mezi nimi určitá jako synergie.
1: A já úplně na závěr doplním, že výstava zůstane otevřená až do konce srpna. Z Pardubického domu u Jonáše Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: konci světa, cítili se Eurythmics a Save the World Today, zpívali v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Máme 2 minuty po 7:45 a jestli teď v tomto čase projíždíte přes kruhový objezd v Trnové v Pardubicích, tak mu pogratulujte, má 21. narozeniny.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji převážně oblačno během dne až zataženo s přeháňkami nebo s bouřkami. Ty ale budou postupně během dne ubývat až do vyjasnění, teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně se ale vylepší a budou dobré, tlak bude kolísat a bio dnes bude na dvojce, a to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Přesně tak, je tu Bleskovka. Dnes bleskově nabízíme knihu z nakladatelství Kazda, která se jmenuje Všichni mi můžete, a neb hlavně, že mě je skvělé. Tak chcete-li, zavolejte právě teď na 726464848. Telefon tady probliknul, tak jdeme zvednout hluchátko a zeptáme se, kdo pak je na telefonu. Tak, panečku, to je, pokládáte, kdo je na drátě, dobrý den. Haló? Haló? Je tam někdo?
1: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak, kniha může být vaše, když odpovíte správně na otázku, jak se jmenoval první československý rozhlasový moderátor. No, za A to byl severočeský herec Adolf Dobrovolný, nebo legendární disk jockey Fanny Křeček, anebo legendární konferenciér, uvaděč a hvězda kabaretu 20. let, přezdívaný Popelec Hadimrška.
1: No, tak to budu vyloženě typovat, já nevím, Cčko.
0: Říkáte Cčko.
2: No, no, dobře, ovšem, tak tomu není.
0: Je mi to líto, není to Popole za Dimrška. Nedá se nic dělat, tak hezkou neděli, naslyšenou. Tak, a kdo to zkusí, máme ještě dvě možnosti, dobrý den.
3: Dobrý den, tak. Tady Marie a já bych zkusila Ačko.
0: Zkusíte, že to je to Ačko, ano.
4: Jistě.
0: Je to tak. Legendární Severočech Adolf Dobrovolný, který se stal prvním konferenciérem tehdejšího radiožurnálu. Tak gratulujeme, kniha je vaše. Mějte hezkou neděli a vydržte na drátě. Naslyšenou.
3: Naschledanou, mějte se. Bleskovka.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město Heřmanův městec na Chrudimsku stavebně upravilo parkoviště na náměstí. Původní uspořádání nebylo podle radnice bezpečné a řidičům se špatně vyjíždělo i výjíždělo. Nově jsou všechna stání šikmá a přibylo také nové vodorovné dopravní značení. Hradec Králové získal dotaci 400 tisíc korun na nové zázemí pro cyklisty. Peníze z programu Králové Hradeckého kraje využije na instalaci cyklomyčky na Labském nábřeží, nových stojanů u Muzea východních Čech a Bílé věže nebo na rozšíření cyklopointu u Zděné Boudy. Na Hradečnici pak přibude také sčítač cyklistů a chodců. Příští týden bude kvůli nemoci uzavřená knihovna v pardubické městské části Pardubičky. Znovu otevře v pondělí 27. července od 15 do 18 hodin. Další možnost půjčit si knihy budou mít čtenáři ve středu 29. července. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Na řadě je sport. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie.

0: Tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půlkách Michaely Spáčilové opět návrat k písničkám, které nestárnou. Za chvíli Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Buena, zde asi já taky jdu, ale ještě předtím vám pustím Ilonu Čákovou a písničku La Isla Bonita.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: noční, všichni jsou už v Mexiku, 5,5 minuty a bude 7:45. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt se jmenuje Lékárnice maminky a vymysleli je sami o lékárnice. Teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí. Redaktorka Karolína Burdová byla u toho, když ty nejmenší seznamovali s bylinkami a také s bacily, starší pak s příbalovými informacemi a nebo s vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo!
1: Hele, a co takhle jako jíst lízátko?
2: Ne! Jo, jo!
1: Prskat na sebe bacily?
2: Ne!
1: Jíst čokoládu?
2: Jo!
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
4: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
5: No.
4: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
5: Jo, to znám.
4: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak si děti zásady prevence naučí a zapamatují.
6: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
4: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
6: Takhle do ruky.
7: Nebo do kapesníku.
4: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
8: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: Jeli na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína, praví pranostika. Tak jak to bude?
1: Počasí.
0: Na to už se ptáme Tomáše Popelky do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak, pane Popelko, jak to bude s tím vínem? Dnes to podle předpovědi asi úplně nevypadá, vidíte, že by ho bylo hojně.
2: No, nevím, kamaráda, jsem si ještě nepovedl, tak budu pár vinohrad.
0: No, ale každopádně mají se na nás přihnat nějaké bouřky, tak jak to s nimi vypadá?
2: Tak, víceméně v podstatě teďka během dopoledne ještě bude takové jasné, polesné počasí, ale od západu začne přibývat oblačnost a začnou se objevovat jednotlivé přehánky, hlavně v odpoledních hodinách, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a na východě Pardubického kraje, tam by se mohly objevit ty bouřky. Takže ty budou během jako na večer zase slábnout, ustávat a večer se nám oblačnost už bude zase protrávat až do vyjasnění. Teploty se dneska budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni a vítr teče ještě ráno slabý západní severozápad do 3 metrů a postupně během dopoledne už bude zesilovat na mírný 3 až 7 metrů a tam, kde se objeví bouřky, tam by mohly být ty nárazy až kolem 18 metrů, což je 65 km za hodinu.
0: A jak to bude s počasím vypadat po víkendu, až mnozí nastoupí zase pěkně po odpočinku k pásu, jak se říká?
2: V noci už bude asi málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, kránu polojasno a jak to vypadá, zejména v těch nejnižších polohách se můžou objevit i mlhy. Teploty klesnou na 12 až 9 v údolích, tam by se mohly dostat někam až k 6 a vítr bude foukat slabý západ do 4 metrů. No a zítra to vypadá, že ráno jasno až polojasno, běhne až oblačno a pouze na horách by se mohly objevit slabé přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů, vítr od západu, severozápadu 3 až 7 metrů, večer potom bude slábnout, no a v těch dalších dnech se budou teploty odpoledne pohybovat většinou kolem těch 21-22 stupňů a výraznější srážky by se objevily, jak to vypadá během čtvrtka.
0: Takže pro pracující dobrá zpráva, že nepřijdou o sluníčko, pro ty,
2: to
0: co budou mít dovolenou.
2: Oteplování no. Na sobotu, neděli, příštího týdne.
0: No tak to je naprostá nádhera. Tak děkujeme, do Hradce Králové zdravíme a přejeme hezkou neděli, naslyšenou.
2: Díky a podobně hezký den.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: roka.
1: Yes, we can.
0: Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
2: I think we made a history today.
0: Karolína Muchová jen půlku.
2: Linda, my ex-friend.
0: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
0: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
4: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
0: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety. Mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví. Od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
5: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
0: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Venkovské prodejny v Pardubickém kraji získaly finanční podporu. 100 000 Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Pardubičtí fotbalisté vyhráli v Jihlavě v posledním přípravném zápasu 5-0. A počasí dnes čekejte v kraji oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Pardubický kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř 3 800 000 korun. Peníze z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Obchůdek 2021+ pomohou pokrýt část provozních nákladů obchodu, které zajišťují zásobování v menších obcích. Podporu získá všech 65 prodejen, které o dotaci požádali.
4: O podporu mohly žádat malé obchody s potravinami v obcích do 1000 obyvatel. Peníze mají obchodníkům pomoct zvládnout rostoucí provozní náklady. Každá z 65 podpořených prodejen dostane necelých 59 000 korun. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích bude sloužit další desítky let, aniž by si vyžádala rozsáhlé stavební zásahy. V září skončí její oprava. Hlavní práce vodárny dělají v létě. Do původního potrubí zasouvají speciální rukávy napuštěný pryskyřicí. ČTK to řekl mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 000 občanských průkazů a 180 000 cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Gienová.
5: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
2: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fides.
6: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic vyhráli v posledním přípravném zápase před sezónou na hřišti druholigové Jihlavy 5-0. První poločas skončil o 4 branky. V týmu byl i záložník Tomáš Jelínek, který bude na východě Čech hostovat ze Slávie i v následující podzimní části.
7: Myslím si, že nám hodně pomohlo, že jsme hnedka na začátku střelili gol, že jsme se mohli uklidnit a více soustředit na naší hru a pak jsme dodali další góly, takže myslím si, že to probíhalo tak, jak mělo. Jsem rád, že se vracím do prostředí, kde to znám. Myslím si, že na hře se nám dařilo, jak výsledkově, tak herně, takže doufám, že to přenesem do další sezóny.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Z
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silničáři pracují na dálnici D11. S zúženými jízdními pruhy se proto projíždí mezi 9. a 7. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lesy České republiky dokončily stavbu nové útulny ve Studeném na Orlicko-Ústecku. Tulice tam šla redaktorka Barbora Soukupová, přinese podrobnosti a my nabídneme písničky, které nestárnou, od Radima Flindra s Lucí Vondráčkovou, od Rabic, také od Mirožbírky a nebo od Petry Janu či Briana Adamse.
3: Dobré ráno a Jan Bambersky.

0: Vy, kteří vandrujete, tak víte, co to je útulna nebo bivak, že to je přístřešek pro nouzový nocleh anebo odpočinek po dlouhé cestě. Tak přesně tuhle možnost teď mají i lidé na vrcholu studentských skal na Orlicko-Ústecku. Stavbu nové útulny tam právě dokončili Lesy České republiky. Leží na frekventované trase, kudy chodí horolezci a také poutníci. A vyšlápla si tam i redaktorka Barbora Soukupová.
1: Ten vrcholek, ten je kde? Tady. Tady jsme na vrcholku. Jako na nejvyšším bodě, jo?
2: Ano. 720, i když v mapách někde jsem našla 21. 721 metrů, ale jako on, to je asi úplně jedna.
1: Takže tady se tři lidi bohatě vejdou. Možná čtyři. Když se trochu smrsknou. A je to takové jakoby jednoduchá stavba.
3: Do nové útulny jsme vstoupili s lesní správkyní Janou Treitnarovou. Sedíme teď u piknikového stolu a vedle nás je taková dřevěná palanda. A útulna je ve tvaru takzvaného Ačka.
2: Tahle útulna byla vybudována a dokončena opravdu před několika dny. Jak už bylo zmíněno, tak útulna je typu Ačka. To znamená, že vypadá jako stan z dálky. A je postavená z jehličnatého řeziva, převážně smrkového, je pokryta plechem, protože jsme 720 metrů vysoko, což znamená, že ty klimatické podmínky tady jsou trošku drsnější, tak i proto ten plech.
3: My jsme tady teď bohužel nikoho nezastihli, ale vy už víte, že lidé to tady využívají.
2: Ano, to je pravda, lidé už to našli, přestože tato útulna ještě není zaznamenána v mapách. Potkala jsem tady mladého muže, který měl před sebou notebook a sebou měl za společníka psího přítele. Říkal mi, že potřebuje něco dodělat, pracovat trochu a že tam, kde je tady na dovolené, takže opravdu není klid, tak si vyšel sem. Takže i k tomu třeba útulna může sloužit.
3: Jak už zaznělo, my jsme přímo na vrcholu Studený a vede tady několik turistických tras, takže tohle místo je poměrně frekventované.
2: Ano, je to na té páteřní a hlavní červené turistické trase. Po ní i vede rovněž Via Czechia a skály využívají často i horolezci a z výhlídky, která je i značená, je velmi krásný výhled na Výsku Studené a další okolní pohoří Kralický sněžník.
3: Za stavbu nové útulny Lesy České republiky zaplatili skoro 250 000 korun. Ze Studeného Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pro další informace z naší regionální kroniky hovoří o tom, že v roce 1936, 19. července, byla na Dělnickém domě v Pardubicích odhalena pamětní deska s textem Prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk promluvil v tomto domě dne 22. 7. 1906 o Karlu Havlíčku Borovském, zasazeno v den 30. výročí.
1: Počasí.
0: Tak, a co nás dnes čeká a nemine na obloze? Oblačno až zataženo bude. Také s přeháňkami, anebo dokonce i s bouřkami, ale oblačnosti bude během odpoledne ubývat až do vyjasnění a večer se dočkáme jasné oblohy plné hvězd, tedy podle předpovědi. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne se ale vylepší a budou dobré. Tlak bude kolísat a bio... tak to je a zůstane na dvojce po celý den. A dvojka, to dobře víme, je střední zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj připravuje studii o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Do jejího zpracování zapojí také obyvatele prostřednictvím online pocitové mapy. Odkaz na ni lidé najdou na webových stránkách kraje a mohou tam označit místa, která považují za cenná nebo významná. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy. Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Rodiče s dětmi mohou dnes vyrazit do centra Sféra v automatických mlýnech v Pardubicích na program věnovaný vesmíru a vědě. Vyzkoušejí si trénink astronautů, prozkoumají oceány nebo se mohou zúčastnit komentované prohlídky budovy. Na všechny programy je nutná předchozí rezervace. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr, srážky a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. A ještě krátce ze sportu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s řekyní Sakariovou. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo s přehaňkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.

0: s ranním vysíláním Českého rozhlasu Pardubice. Na popůlkách Michaely Smáčilové jsou to opět písničky, které nestárnou, a to od kapely Katapult a od bratrů Nedvědů.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Všem oslavencům a připomínáme dnešní písničky od srdce po 12. i po 17. hodině, jako vždy. Na 5 dní zase budete mít potom s písničkovými přáními útrum, tak abyste to věděli. Teď ale přichází na řadu Marie Tomsová, její nedělní chvilka, a tentokrát se při ní krásně osvěžíme a ještě vyčistíme skvrny a vyženeme slimáky.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Léto kolem zurčí plným proudem a probouzí v nás žízeň. Nejen po životě, ale především tu, kterou je třeba co nejdřív zahnat. Osvědčený recept na její zaplašení máme každý svůj, ale jeden využil alespoň jednou v životě snad každý. Právě letos je totiž Coca-Cole 140 let. Poté, co v roce 1860 Albert Niemann poprvé izoloval z listu koky kokain, byla v Americe zahájena jeho farmaceutická výroba. O pár let později v Evropě si korzický chemik Angelo Mariani nechal patentovat Marianiho víno s přídavkem extraktu koky. Lahodný sycený nápoj, doporučovaný jako lék pro tělo i duši, který dodá sílu přepracovaným mužům, zesláblým ženám i churavým dětem, inspiroval v roce 1886 v americké Atlantě lékárníka Johna Pembertona a po jeho patentování se nápoj začal šířit po státech i za oceán. Zpočátku šlo o směs vína, svítašky z kokainovníku pravého a kolovníku lesklého, syceného oxidem uhličitým, ale když ve 30. letech minulého století propukla ve Spojených státech prohibice, muselo víno ustoupit sodě a tmavohnědý nápoj začal dobývat trhy po celém světě pod názvem Coca-Cola. Ale nemyslete, orosená kola s pár kostkami ledu neposlouží jenom jako letní osvěžení. Umí být prospěšná i jinak. Vezměte si například takovou toaletní mísu. Čistotné ženušky dobře vědí, že tenhle šumící nápoj z koly umí perfektně odstranit i jinak velmi odolné skvrny. Kolu přitom nalijí přímo na povrch nebo ji dají do rozprašovače a povrch důkladně postříkají. Pro větší efekt nechají postřik několik hodin působit, podobně jako se to dělá při použití běžných čističů. Před spláchnutím pak štětkou jednoduše odstraní zbytky a toaleta září čistotou. A nejen to, trápí vás mastnota na oblečení? Možná jste už o tomhle receptu slyšeli, ale i tady vám kola pomůže. Díky obsahu fosforu má silnou schopnost rozbíjet tuky. Potřebujete ji jen otevřít, nalít do praní spolu s běžnou dávkou pracího prostředku a zapnout pračku. Při souboji s odolnějšími skvrnami se doporučuje nalít kolu přímo na skvrnu a nechat působit asi půl hodiny, než oděv přidáte k normálnímu prádlu. Stejnou taktiku můžou kreativní hospodyňky poradit svým drahým polovičkám, které se marně snaží dostat rez z kovových nástrojů, chromu, šroubů a dalších součástek. I tady je pro větší plochy ideální vzít na pomoc rozprašovač a kartáč, kterým po nástřiku oškrábeme postiženou oblast a pak ji opláchneme vodou. Ale pozor, pokud takhle čistíte chrom, nenechte kolu působit moc dlouho. Mohlo by dojít k poškození povrchu. A nástroje? Ty ideálně vyčistíme tak, že je do nádoby s kolou naložíme na noc. Ráno je očistíme a opláchneme vodou. A nakonec tip pro zahradníky. Já už léta používám kolu proti slimákům. Jakmile na zahradě objevím cestičky od těchhle slizkých vetřelců, rozmístím misky s kolou všude, kam se bez problémů dostanou. Vysoký obsah cukru spolu s obsaženou kyselinou je pro ně totiž lákavá, ale smrtící kombinace. No a protože teď nevím, jestli se po takové radě nestanu obětí nějakého spolku na ochranu slimáků, plžů a jiné havěti, radši skončím přípitkem. Kolou, tak na zdraví a na hezké léto. Vaše Marie Tomsová.

0: Teploty pozvolna stoupají, Žamberk hlásí aktuálně 20 stupňů, Pardubice a Chrudim schodně 21 a v Přelouči dokonce 22, tak abychom vás malinko ochladili, tak třeba Helsinky mají jenom 16 nad nulou.
1: Počasí.
0: Tak možná si teď říkáte ještě, že nebydlím v Helsinkách, vidíte. Tak dnes nás ale v našem kraji nečeká žádný zázrak na obloze. Obloha bude totiž převážně oblačná až zatažená. Teď ještě bude vykukovat sluníčko, ale v průběhu dopoledne se začne obloha zatahovat a přiženou se přeháňky a také místy i bouřky. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, to budou maxima. Na horách 15 až 19, rozptylové podmínky budou dobré, tlak bude kolísat. A bio na dvojice, to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Telegram Hany Zagorové uzavírá Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice i s pozvánkou k poslechu našeho dalšího programu. Po záletech Aleny Zárybnické pochoutkový rok, také východočeské výlety, které vás zavedou po stopách Josefa Kočára, a nezapomeňte ani na zámecké léto, protože dnes se vydáme do Litomyšle. Tak zdravíme Litomyšl a nabízíme ještě kapelu Elán, Enrika Iglesiase a nebo Evu Farnou.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji se těžba dřeva postupně vrací na hodnoty před kůrovcovou kalamitou. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Pardubičtí fotbalisté vyhráli v generálce na ligu v Jihlavě 5-0. V regionu dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Těžba dřeva v Pardubickém kraji se v posledních 2 letech vrací k hodnotám před kůrovcovou kalamitou. Loni dřevorubci vytěžili 1 milion metrů krychlových dřeva, meziročně jen o necelé procento méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
2: Výrazně ale ubylo takzvané nahodilé těžby, tedy kácení stromů poškozených kůrovcem, suchem nebo vichřicemi. Za rok její objem klesl o 40%. Lesníci dál nejčastěji těžili smrk, téměř o pětinu vzrostla těžba borovice. V Pardubickém kraji kůrovec poškodil zvlášť lesy u Nasavrk na Chrudimsku nebo Moravské Třebové na Svitavsku. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Na Rychnovsku dnes pokračuje mistrovství České a Slovenské republiky cyklistů kategorie Masters. Silniční závod se jede na zhruba 20-kilometrovém okruhu přes Houtkovice, Voděrady, Vojenice, Záhornici a Semechnice. Řidiči by proto měli počítat s dopravními omezeními.
3: Dopravu na trase průběžně řídí pořadatelé společně s policií a pro řidiči jsou připravené objízdné trasy přes Solnici, Černíkovice nebo Přepichy. Organizátoři doporučují motoristům respektovat pokyny pořadatelů i policistů a při průjezdu oblastí počítat se zdržením. Jednotliví závodníci odjedou podle věkových kategorií 4 až 7 okruhů. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Sport. Pardubičtí fotbalisté vyhráli poslední přípravný zápas před startem ligy. V generálce zvítězili na hřišti druholigové Jihlavy jasně 5-0. Utkání hodnotí asistent trenéra pardubických fotbalistů Pavel Němeček.
4: Bereme to, vyhráli jsme 5-0, což ukázalo, že jsme udrželi nulu vzadu, což je úplně super. Směrem dopředu nám asi víc vycházely breakové situace, které jsme proměnili, měli jsme tam i několik dalších šancí, to nedopadlo, takže si myslím, že z pohledu výsledku toho utkání můžeme určitě hodnotit pozitivně. Ale mě to je důležitý pro ně, že si prostě okusili ten gól, že ho dokážou dát a doufáme, že jim jakoby to jejich střelecký sebevědomí vydrží dál. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo s přehánkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bioje na dvojice, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Co to zálety? Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. V roce 2010 získala Českého lva za nejlepší dokument Kapka. K tomu má 7 nominací v seznamu návrhů Byl René, Soukromý vesmír, Malory, Skáza krásu, Forman versus Forman. Nemusíme být filmovými fajnšmekry, ale už z toho, co říkám, jasně vyplývá, že pozvání k záletům přijala, a promiňte mi to, ikona dokumentu profesorka Helena Třeštíková, členka Americké akademie filmového umění a věd, která uděluje Oscary. A říká, že kdykoliv něco získáš, zároveň něco ztratíš. O ziscích i ztrátách tedy budou dnešní zálety především, a to v jakýchkoliv rovinách, co je impulzem pro to, aby si Helena Helena řekla, jo, tohle téma nebo člověk, se kterým chci strávit svůj čas. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Praze, dětství prožila na Václaváku. Vyrůstala v kulturním a podnětném prostředí. Maturovala v období pražského jara. Po střední škole jela v létě v roce 1968 jako au pair do západního Německa, aby získala praxi potřebnou k přijetí na FAMU. Helena Třeštíková, opravdu upřímně jsem se těšila na ten moment a jsem moc ráda, že díky Českému rozhlasu tu příležitost s vámi mluvit osobně mám. Tak vítejte v Zálete, Heleno, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a úplně jste mě rozhodila. Tolik chvály, děkuju.
0: Já jsem upřímná, o mně se to ví, prostořeka, to jsem taky, v životě je to občas nepraktické, ale když jsem se té prostořekosti dotkla, jsou objekty vašeho zájmu, ty, které dokumentujete, nebo ti, které dokumentujete, často prostořecí?
1: No, občas ano a myslím si, že proto, o co já usiluju, to je autenticita, je prostořekost možná docela dobrá vlastnost, rozhodně lepší než lidi, kteří mají pocit, že musí mluvit jako kniha, začnou mluvit spisovně a hrozně jaksi nepřirozeně. Takže prostořekost beru.
0: Mluvíte o autentičnosti. Jsou situace, nebo jsou lidé, o kterých víte, že nikdy autentiční nebudou?
1: Při natáčení to zjistím poměrně brzy a je mi jasné, že tyhle lidi nejsou dobrými objekty pro časozběrné natáčení, protože pravděpodobně by se nikdy nezměnili. Ale jinak jsem naštěstí celkem za tu dobu, co dělám dokumenty, měla většinou protagonisty, kteří celkem autentičtí byli. Samozřejmě někdo míň, někdo víc, ale je to věc, kterou si hrozně cením, protože taková moje vize toho, co dělám, je zachytit dobu tady a teď lidi, kteří ji žijí, s jejich starostmi, problémy, radostmi, se vším všudy a tam samozřejmě to, aby byli opravdoví a říkali to, co si opravdu myslí, je hodně důležitý.
0: Já mám v životě většinu momentů, kdy se ostýchám vytáhnout kdysi fotoaparát, dnes mobil, proto abych nějaký moment zaznamenala. Prostě si říkám, že tím zkazím to kouzlo toho momentu, možná nějak podvědomně a vlastně díky tomu mi pak spousta věcí uniká. Ale to je kouzlo právě dokumentaristy, že je na všechno připraven a že mu tyhle věci neuniknou.
1: Ježiš, no tak samozřejmě unikne spousta věcí, to si uvědomujete vždycky a s tím je třeba se smířit, protože to by jinak člověk byl permanentně nešťastný. Ale jako samozřejmě je snaha to omezovat, aby člověk byl připraven na to natáčení, aby byl připraven na všechny možné situace, dokázal zareagovat, ale vždycky něco uteče.
0: Helena Třeštíková, posloucháte Zálety.

0: převzala francouzský řád umění a literatury, má medaily za zásluhy prvního stupně, tu přijala v roce 2024 z rukou prezidenta Petra Pavla. Celá řada dalších ocenění a vyznamenání, které patří Heleně Třeštíkové. Který z těch momentů vám, a teď myslím tu oficiální situaci, tu oficiální příležitost, vyskočí na mysl jako první, když se řekne oceňovaná nebo právě teď oceněná Helena Třeštíková? Jsme na Hradě, jsme na Českých Hlavech, můžeme být prakticky kdekoliv.
1: No tak samozřejmě vyznamenání od pana prezidenta Petra Pavla je asi to nejvíc, co může člověk v životě získat. To bylo hodně velký dojetí a těžko to něco může nějak zásadně přetrumfnout. A z těch filmových ocenění to bylo asi cena Evropské filmové akademie za film René, které se říká Evropský Oscar, tak to mě udělalo taky strašnou radost. Takže to jsou takový krásný momenty života. Tak.
0: Vy jste FAMU vystudovala, jste profesorkou na FAMU a čtu tu, že svým studentům říkáte, aby hledali sami sebe a hledali, co jim sedí, jaké jsou jejich schopnosti. A ty, když využijí a nacpou je do něčeho, kde nejsou úplně silní, tak to nefunguje. A když sami sebe najdou a sebe definují, takže to je ta správná cesta. K tomu asi není co dodat, že?
1: No tak on, ten obor můj teda a náš, mých studentů, je dokumentární film a to je vlastně velmi široká oblast, kde ty dokumentární filmy se dají dělat opravdu velmi různými způsoby a to, aby člověk našel ten svůj způsob, bych řekla, že je opravdu hrozně podstatný, že jako jsou třeba dokumenty, které jsou částečně dokumentární, částečně inscenované a někomu to hrozně skvěle tohle jde a dělá to bezvadně a já třeba tohle to bych vůbec neuměla a kdybych jako do toho byla nějak nucena nebo se sama pokoušela, tak by to myslím dopadlo dost strašně. Takže je třeba zkoumat sám v sobě, kdo jsem, co jsem a co můžu.
0: A tím pádem, co chci a co udělám dobře.
1: No, asi tak a není to úplně vždycky jednoduchý a samozřejmě ještě druhá věc u toho je, že malovat můžete tak jako víceméně pro sebe, dalo by se říct, ale proto, abyste dělala dokumentární filmy, potřebujete finance neboli potřebujete někoho přesvědčit, aby vám finance na váš záměr poskytnul. Čili to je další taková jaksi věc, že člověk má nějaký plány, nějaký záměry, ale ne vždycky se podaří ty producenty, kteří jsou o tom přesvědčit a to myslím, že bylo hodně velká část mého života zaplněná tím, že jsem se snažila někoho přesvědčit a ne vždycky se to podařilo.

0: Jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Říkala jsem si, kdo jiný než Helena Třeštíková by mohla snadno přesvědčit producenta, že má dobrý záměr a že to, co chystá, má hlavu a patu. V poslední části našeho hovoru jste se dotkla toho, že velkou část života jste strávila právě tím, že jste musela přesvědčovat. Není to někdy, nechci říct, no možná jo, až nedůstojné pořád dokola vysvětlovat to, že přece je to takhle jednoduché, takhle jasné?
2: No tak jednak byly doby, kdy jaksi to, co jsem si přála dělat, tak jsem toho ještě neměla tolik za sebou, čím bych mohla argumentovat.
1: Rozumím.
2: A i potom to někdy bylo opravdu složitý a třeba si vzpomínám na takovou dobu, kdy jsem právě přinesla do televize takový jako časozběrný cyklus o ženách. To byly 90. léta a jeden, a říkala jsem, že bych chtěla sledovat 10 různých žen po dobu 5 let. A ten producent mi říkal, teda Heleno, vy jste ale strašný megaloman, protože tam většinou chodili lidi s záměrem na jeden projekt. A já chtěla takovýhle cyklus. A to říkám jenom tak, že si na to vzpomínám a takovýhle situací bylo víc, ale prostě moje zásada vždycky byla, že se musím jaksi vzchopit, nenechat se tím nějak odradit a otrávit. No, prostě tak to musím zkoušet ještě nějak jinak a nějak to vymyslet a tak.
1: Jasně, protože prohraje jenom ten, kdo se vzdá.
2: No,
1: jo?
2: Přesně tak a to je ale opravdu strašně důležitý a takový propadnout depresi, že se něco nepovedlo, no to potom nepřináší dobrý chvíle.
1: Rozumím, co je největším oceněním pro dokumentaristku?
2: No, když vám někdo řekne, že to, co děláte, viděla, že ho to zajímalo. A to mě teda se občas stane, že někdo třeba i na ulici mě to říká a to je vždycky, mám tak jako strašně dobrý pocit, že to snad někdo vidí, že to snad nějaký smysl má.
1: Moment, kdy jste si řekla, že tady v tom musím trošičku ubrat, tady musím udělat maličko krok zpátky, protože by to výsledku neprospělo.
2: Většinou tady tohle to, co popisuje, to se děje ve střižně, protože do střižny přinesete natočený materiál, kterýho je daleko víc, než potom, jak se má být v tom výsledném tvaru. A tam v té střižně to je taková chvíle pravdy, kde si uvědomujete, co všecko se teda nepovedlo, co když vám ten střihač říká, no a ještě prosím tě tady, nemáš ještě, že by ta dáma, já nevím, něco řekla tady k tomuhle tématu, no sakra, to mě nenapadlo. A takže to jsou, myslím, že ta střižná je takový opravdu zásadní chvíle v tom, co člověk dělá a co už většinou nelze nějak napravit a dohnat. Občas se něco dá třeba dotočit, když to v té střižně vidím, sakra tohle ještě, ale ne vždycky. Tak to jsou asi takové chvíle, kdy se s tím člověk jako musí nějak smířit a snažit se i z toho, co je, to udělat, co nejlíp to jde. No.
1: Vlastně, když bych se pořád vracela k určitému momentu, já sama se v tom jednoznačně ztratím. Jak se orientujete?
2: V tom materiálu? No tak já už mám...
1: To příběhu hlavně.
2: Jasně. Jako takhle myslíte potom už v té střižně anebo v průběhu toho natáčení?
1: Oboje.
2: Takhle já teda většinou dělám ty časozběrné projekty a můj systém je takový, že po každém natáčecím dni si nechám udělat transkript toho natočeného materiálu. A takže to mám na papíře slovo od slova z kódy a i popis jako jednak toho, co se mluví i co se děje. A teď se to tak skládá za sebou, ty jednotlivý dny a když se chystám na ten střih, tak si to vezmu a nějakou dobu se orientuju podle právě těch transkriptů a s tím potom jdu do té střižny. Tak to je vlastně věc, pořád opakuju spíš jaksi věc toho střihu, ale pak je samozřejmě to, že před každým natáčecím dnem si dělám nějaké takové poznámky na papír jaksi představy, co bych chtěla natočit, na co bych se chtěla zeptat a tak. A to ale se snažím si zapamatovat, zapsat si to, ale potom to nevytahovat před těmi protagonisty, abych je tím nějak neznervozňovala. No a potom se samozřejmě stává to, že oni řeknou najednou něco, nebo se děje něco naprosto nečekaného, takže se člověk musí oprostit od svých původních představ a jak si pružně zachytit to, co se autenticky děje. Je to pořád takovej, no boj je silný slovo, to není boj, ale pořád vlastně nesmí člověk nějak ustrnout a říct si, že já už vím, jak na to. To myslím, že si nikdy neřeknu, nikdy nebudu vědět, jak na to, vždycky znova a znova to budu všecko zkoušet.

0: Ale potom tam máme ještě nějaký archivy, které začínají tím, jak jako 12-letá holčička vystupuje v televizi, v pořadu zpívá celá rodina. Takže vlastně je to dohromady 50 let jejího života. A tak jednak z toho bude film, který bude mít premiéru příštím roce a potom i televizní cyklus třídílný. A no tak to byla práce strašně zajímavá a právě Bára je příklad velmi autentického člověka, že pořád to slovo používám, ale ono to je opravdu pro ten dokument hodně důležitý a tak, jak známe občas v dokumentech takových celebrit, že někdy já osobně mám pocit, že se třeba právě i pro tu kameru lehce stylizují, tak ta Bára byla vždycky úplně otevřená a teda musím říct, protože to už viděli dramaturgové a kolegové, producenti a tak, a že to všichni říkají, že v té otevřenosti je opravdu jedinečná a že to je právě tím unikátní, no a je to teda těch 50 let. No.
1: Víte, jaký název ponese dokument?
0: No, o tom jsme přemýšleli a zatím to není úplně definitivní, ale česká verze se určitě bude jmenovat Bára Basiková.
1: Ano.
0: S tím, že takový jaksi slogan pod tím by měl být, jako já zatím bych to viděla, 50 let v životě jedné ženy. Nebo života jedné ženy. Ale teď tak jako různě ještě producenti ještě přemýšlejí, jestli já nevím, neobyčejný život jedné ženy, nebo nějak takhle ještě se to varíruje a není to úplně jistý. No a potom, protože jako kdyby ten film byl vybrán někam do zahraničí na nějaký festivaly nebo tak, tak tam úplně jméno Bára Basiková nebude tak fungovat, čili tam by byl velký akcent na to, že to je 50 let života, což není úplně obvyklý. No.
1: 50 let na scéně.
0: No a ale i nejenom na scéně, ale on tam je i její jaksi soukromý život.
1: Jasně, jasně.
0: Takže vlastně to je, no vůbec točit 50 let život někoho není úplně obvyklý, takže si myslím, že to se bude hodně akcentovat tady tenhle ten aspekt věci.
1: Který ten moment je pro vás jako pro autorku nejnáročnější? Možná jak kdy, že?
0: To je těžká otázka, jak kdy, tak samozřejmě při tom natáčení jako nastávají situace, kdy prostě se necítíte úplně komfortně, ale to už musím říct, že v poslední době nějak tak moc nezažívám a pak samozřejmě to, když to má teda první hrubý střih a někomu to ukazujete. Teď jsme, teda to už nebyl hrubý střih, ale v podstatě jaksi definitivní střih, tak byla projekce pro právě hudebníky ze Stromboli. Pan Pavlíček tam byl, tak to jsem byla trošku taková skříplá, že jsem čekala, co řekne, ale byl velmi vstřícný. Tak to mě potěšilo. No, tak to víte, no, spousta je takových momentů, kdy běhá trošku mráz po zádech. Ale to souvisí s tou profesí, to člověk musí brát a nesmí si stěžovat ani trošku.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, jsem tu s Helenou Třeštíkovou a díky vám jsem, Heleno, naběhla do knihkupectví a leží přede mnou Hovory s mámou, intimní rozhovor dcery s matkou dokumentaristkou. Vaše spolupráce s Hanou, třeba to, že jste vlastně v New Yorku spolu založili produkci?
2: No, ano, ano, to bylo krásný, to jsme byli v New Yorku, kde jsme byli v Českém centru promítat nějaký filmy a tam jsme se s Hankou dohodli, že ona vlastně založila produkci a takže několik filmů jsem dělala s Hankou, což byla krásná práce a tak jako třeba hrozně ráda vzpomínám na film o Lidě Bárové. To nebyl časozběrný dokument, to byl spíš střihový dokument, ale já jsem kdysi s Lidou Bárovou něco točila. Z toho jsme vyšli, z těch materiálů a vlastně to byl celovečerní film s mnoha archivy a to jsme si s Hankou velmi užili. Potom časozběr o Vojtovi Lavičkovi, hudebníkovi, divadelníku Jakubu Špalkovi. Jenomže potom Hanka trošku začala jaksi víc být angažovaná v komunální politice a začala mít méně času na produkci, což jako jsem chápala, ale tak třeba se k tomu ještě zase vrátí. Já jinak mám producenty společnost Negativ, takže to taky dobře funguje, takže si nemůžu stěžovat.
1: Když si najdu ve slovníku význam slovo etída, tak je to drobná skladba pro jeden nástroj, která slouží k procvičování a osvojení si techniky hry, jako je rychlost, přesnost a prstoklad. A chci se zeptat, jak důležitá je technika, rychlost a přesnost v dokumentu?
2: No, tak v podstatě vlastně všecko je důležité. Technika, no tak musíte to natočit tak, aby to bylo promítatelné, tak to je důležité, ale to nechávám kolegům, kameramanům a zvukaři, který by měl udělat zvuk, kterému bude rozumět. Rychlost. No, tak při takovém dokumentárním natáčení vlastně nemůžete jako sedět v křesle a hloubat a nechat své protagonisty jako čekat na to, až se rozhodnete, jakou otázku jim položíte, tak to je ta rychlost. A třetí bylo...
1: Ne, ještě ten prstoklad, takové prstoklad. To asi cvičení.
2: No, tak to by asi se dalo převést jako schopnost zachytit důležitý moment, nepropást důležitý moment, jak si položit ty prsty na správný moment, na správné místo. A tak to je v tom dokumentu teda taky hodně důležitý. Ale jinak název Manželské etidy vymyslel můj muž v době, kdy jsem dělala teda první díl Manželských etid. Tak jsme přemýšleli, jak se to bude jmenovat a on navrhl tenhle název.
1: Říkáte, že svým hrdinům hlavně nechcete ublížit. Stalo se někdy naopak, že jste výrazně pomohla? Aniž byste tušila, že se vlastně otvírá brána k pomoci.
2: No, tak asi nějaký takový momenty byly. Myslím, že takový výrazný moment byl, kdy hrdinka, jedna z hrdinek Manželských etid, Marcela, přišla o dceru, která jako tragicky zemřela při takové nehodě, že jí srazil vlak. A Marcela propadla hrozným depresím. V té době bydlela v Českém Brodě, kam se vystěhovala z Prahy, protože v Praze jaksi nemohla uplatit byt. A když se to téma vlastně dostalo k lidem, tak založili sbírku na to, aby se mohla Marcela vrátit do Prahy. Takže se vrátila do Prahy a bydlí zase v Praze. Tak to jsou takový strašně dojemné věci. No, to jsou věci, které člověka jako vezmou a tak za to jsem strašně ráda. No.
1: Helena Třeštíková, posloucháte Zálety.

0: Zelenou Třeštíkovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Víte, vaše práce má kouzlo. A já přesně nedokážu přijít na to, proč. Víte to?
1: Ježiš, no to je hezká otázka. Kouzlo. No tak já bych si přála, aby to bylo proto, že vlastně to, co dělám, je takové spojení dokumentu s příběhem a že to jsou vlastně příběhy, které jsou pravdivé a nejsou to herci, koho v tom příběhu vidíte, ale opravdové lidi. A tak v to bych doufala, že by to takhle mohlo být, ale to víte, mě to hrozně těžko říká, to by mohl nebo měl říct někdo jiný s nadhledem. Nadhled nemám.
0: Chci se, Heleno, zeptat ještě, než otázku položí umělá inteligence, to bude ta poslední našeho dnešního rozhovoru. Kdy jste měla v životě největší trému?
1: No, velkou trému jsem měla, když jsem dělala zkoušky na FAMU, protože jsem v to strašně doufala, že by se to mohlo podařit, protože já jsem v té době, kdy jsem já ty zkoušky dělala, byla taková podmínka, že musí člověk mít minimálně rok praxe v oboru, čili nemohla jsem mít rovnou po maturitě, tak jsem rok pracovala v České televizi a tak to nebyla úplně jednoduchá situace. Byla jsem tam taková asistentka v režii a produkce a jako hrozně jsem si přála už o tam teď vypadnout. A kdyby se nepodařila FAMU, tak bych tam asi teda zůstala ještě další rok nebo do té doby, než by se mi to podařilo. Tak jsem si to hrozně přála. A tam při těch zkouškách se mě ptali ti pedagogové, zkoušející, a slečno Bémová, co budete dělat, když se sem nedostanete? A já jsem si měl takový pocit, že no tak to je, skoro jako by mi to říkali, no tak jsem něco říkala, že budu dál pracovat v televizi a budu se snažit příští rok nebo něco takového. A šla jsem z toho Lažanského paláce, že jo, proti Národnímu divadlu domů, já teda jsem bydlá na Václavském náměstí, a v prvním obchodě jsem si koupila čokoládu a celou jsem jí za tu cestu snědla, protože jsem potřebovala nějak přehlušit tu tíseň, která na mě padla.
0: Kdyby někdo o vás, a teď už je to otázka té umělé inteligence, natočil časozběrný dokument, takový, který by vám třeba udělal radost, jak by se jmenoval?
1: Jak by se jmenoval? Aha, no to je teda fakt zajímavý. Tak asi bych v tom názvu mohlo být slovo hledání, protože myslím si, že to pro mě je docela důležitý, že vlastně pořád hledám. Hledám téma, hledám tvar, hledám cestu k lidem, o kterých točím, hledám jejich témata. Tak možná hledání, no.
0: Helena Třeštíková, hledání. Nesmírně si vážím toho, že jste strávila hodinu vašeho času se mnou ve studiu. Já jsem s vámi strávila uplynulých 14 dnů, kdy jsem se chystala na ten dnešní rozhovor a musím říct, a proto jsem se ptala na tu trému, že ten moment toho, že jsem se na vás těšila, často přehlušovala to, ale budeš sedět u jednoho stolu s Helenou Třeštíkovou. Tak já moc krát děkuji za to, že jste to tady se mnou vydržela a moc se těším, že se podívám na báru.
1: Tak já moc děkuji za všecko, co jste mi řekla, moc jste mě potěšila a bylo to krásné setkání.
0: Děkuji za něj, krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Lidé v Čeperce na Pardubicku žádají rychlejší výstavbu protihlukové stěny u dálnice D35. Polička připravuje nové zázemí pro hasiče. Španělé a Argentinci si u New Yorku zahrají o titul fotbalových mistrů světa. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Obyvatelé Čeperky na Pardubicku požadují rychlejší stavbu protihlukové stěny podél blízké dálnice D35. Poslední měření prokázala, že hluk z autostrády překračuje v části obce maximální povolené noční limity. Problém řeší místní dlouhodobě, stavba ochranné zdi ale zatím nezačala. Podle mluvčí silničářů Petry Drkulové dál pokračuje její příprava.
2: Ředitelství silnic a dálnic na základě výsledků měření hluku nechalo zpracovat hlukovou studii s návrhem vhodných protihlukových opatření. Momentálně probíhají úkony vedoucí k zajištění projektové dokumentace pro povolení protihlukové stěny podél dálnice D35 pro snížení hlukové zátěže obce Čeperka.
1: Poličtí hasiči se dočkají nového zázemí. Město kvůli němu začalo bourat nevyužívaný objekt v Hegerově ulici. Demolici během letních prázdnin zajišťuje záchranný útvar hasičského záchranného sboru, říká mluvčí poličské radnice Nadežda Šauerová.
3: Vše probíhá za účelem získání nového prostoru pro možné umístění budoucí stanice hasičského záchranného sboru. Zároveň zde vznikne nová komunikace, která spojí sídliště Hegerova a silnici 1/34. Důvodem je plánované rozšíření sídliště o nové bytové a rodinné domy.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Opozice předsedu sněmovny ale v posledních dnech vyzývala, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně.
0: Sport.
1: Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmu narušily toxické zplodiny z požáru v Kanadě i bouřky. Dnes se ale mají podmínky zlepšit.
4: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru, ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo s přehánkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat a v bouřkách povane snárazy. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři pracují na údržbě zeleně na dálnici D11. S pevněnou krajnici uzavírají mezi 85. a 83. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady,
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: Kytička, to jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuji a pracuji a pracuji, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí, musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme. Tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teď do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně. Tak
1: teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila trošku vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A nech

0: vmícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a osmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
2: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
2: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křižkové, vítězce u posluchačů roku 2023?
2: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
2: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtišku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav, myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst v jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.

0: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
1: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglii.
0: Já osobně jsem tedy vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
2: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču kuře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesně. I to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čiže je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu etnických kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý by stříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jako ještě kuchaři to čistí ty okraje častým ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdekoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo života.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Venkovské prodejny v Pardubickém kraji získaly finanční podporu. Sociální sítě společnosti Meta nejsou dostupné. Pardubičtí fotbalisté vyhráli v Jihlavě v posledním přípravném zápasu 5-0. V regionu dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní dopoledne. Pardubický kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř 3 miliony 800 tisíc korun. Peníze z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Obchudek 2021+ pomohou pokrýt část provozních nákladů obchodů, které zajišťují zásobování v menších obcích. Podporu získá všech 65 prodejen, které o dotaci požádali.
2: O podporu mohly žádat malé obchody s potravinami v obcích do 1000 obyvatel. Peníze mají obchodníkům pomoct zvládnout rostoucí provozní náklady. Každá z 65 podpořených prodejen dostane necelých 59 tisíc korun. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Čistírnu odpadních vod v Moravské Třebové čeká během letních prázdnin částečná modernizace. Město za ní zaplatí více než 1 000 000 korun. Opravy se dodávek vody pro odběratele nijak nedotknou, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Jedná se o výměnu česel, které slouží k čištění odpadních vod. Tyto práce budou probíhat průběžně přes prázdniny, tak, aby byly zhruba na podzim hotové a čistina odpadních vod mohla dále splňovat všechny legislativní parametry.
0: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagramu. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby společnosti od zbytku internetu. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy vám průkaz platí, byste si tak měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Sport. Fotbalisté Pardubic vyhráli v posledním přípravném zápase před sezónou na hřišti druholigové Jihlavy 5-0. První poločas skončil o 4 branky. V týmu byl i záložník Tomáš Jelínek, který bude na východě Čech hostovat ze Slavie i v následujícím podzimním období.
4: Myslím si, že nám hodně pomohlo, že jsme hnedka na začátku střelili gol, že jsme se mohli uklidnit a více soustředit na naši hru a pak jsme dodali další góly, takže myslím si, že to probíhalo tak, jak mělo. Jsem rád, že se vracím do prostředí, kde to znám. Myslím si, že na hře se nám dařilo, jak výsledky tak herně, takže doufám, že to přenesem do další sezóny. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo s přehaňkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat a v bouřkách povane s nárazy. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, později mírně až silně stoupne a bijuje na dvoj. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 80. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
5: Krásný den a příjemný poslech dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice, u kterých vás vítá Šárka Rusnáková. Dnes si společně připomeneme významného architekta, který zanechal výraznou stopu také u nás ve východních Čechách. Je to Josef Gočár, od jehož úmrtí uplynulo právě 80 let. Ten se sice významně podepsal na podobě sousedního Hradce Králové, kde vytvořil jedinečný urbanistický koncept a řadu staveb, ale nepřehlédnutelné jsou i budovy, které navrhl v Pardubicích. Jaké to jsou? To se právě dozvíte v této hodině našeho vysílání. Na procházku městem se vypravíme už za pár minut.
1: Východočeské výlety.

0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a dnes zůstaneme v Pardubicích a budeme putovat po stopách Josefa Gočára, významného architekta, u kterého jsme si v září připomenuli výročí 80 let od jeho úmrtí. A jak už bylo naznačeno, nechal v Pardubicích řadu stop a asi nejvýraznější a určitě nejstarší jsou automatické mlýny, kde jsme právě teď s pracovníkem Východočeského muzea v Pardubicích Matějem Bekerou. Je to tak?
1: Ano, určitě tato stavba je jedna z nejzásadnějších, která vůbec v Pardubicích stojí, a nemyslím tím jenom od Josefa Gočára, ale celkově v té struktuře města, hlavně z první poloviny 20. století, z tohoto období. A ta stavba sice je Gočárovým dílem, můžeme říct, ta vnější podoba, ale ta samotná stavba, to dispoziční řešení, to technické vybavení, tak to samozřejmě nedělal Josef Gočár, ale byla to továrna mlýnských strojů Josefa Prokopa a synové. Tak ta vlastně navrhla hmotu té stavby a umístila tam vlastně těch 10 válcových stolec, které pracovaly automaticky celé to technické zázemí, a Gočár dostal na starosti pouze architektonicky pojednat tu fasádu toho objektu a vznikla právě ta budova, která je blíže k Chrudimce. Ta budova té původní mlynice a ta byla vybudovaná v letech 1910 až 1911.
0: Takže abych to správně pochopila, tak nejprve to, na co se teď díváme u toho nového vybudovaného parčíku, tak tady od nás vlevo, to znamená blíž Chrudimce, tak to bylo jako úplně první. Bylo to tady takhle holé, prázdné, ten zbytek?
1: Tak byly tady ještě další objekty, protože tady samozřejmě byla, řekněme, i starší zástavba, ale skutečně ta stavba té mlýnice, tak ta tady vznikla až v tom roce 1910, jak správně říkáte, vlastně přímo u té Chrudimky, tak to je ta starší budova. Tady to je tak, že jim se rozhodli vybudovat dva bratři, jmenovali se Egon a Karel Vinternicovi, synové Jakuba Vinternice, což byl starosta místní židovské obce. A potom vlastně i Karel Vinternic stál v čele místní židovské obce. A oni koupili v roce 1910 mlýn Valcha, který ležel na té západní straně města. A to byl vodní mlýn. No a když se tady samozřejmě dělala regulace řek a regulace těch vodních toků, třeba městské řeky a struhy, která procházela přímo historickým centrem města dnešního, tak oni dostali náhradní pozemky. Ten náhradní pozemek byl právě přesně na tomto místě, na vlastně okraji Bělobranského předměstí, dalo by se říci, a byl zadán projekt právě firmě Josefa Prokopa. Což je zajímavé, že zrovna v této době byl pan Prokop zároveň starostou Pardubic.
0: Než se dostaneme k tomu návrhu, tak jak jsem mluvil o té Valše, o tom mlýnu tam v těch místech, to je asi dnešní Cukova ulice, tak tam měl pronajatý mlýn také otec Jana Pernera, stavitele dráhy.
1: Ano, tak ten tam měl i svůj dům, tam byl dlouhá léta Pernerův dům.
0: Ale vraťme se zpátky k Josefu Gočárovi a teď konkrétně tedy k automatickým mlýnům. Proč právě ten návrh zpracoval tedy nakonec skutečně Josef Gočár?
1: Josef Gočár byl pravděpodobně vybrán za prvé z toho důvodu, že odsud pochází. Kousek vlastně od Pardubic, se narodil vlastně v Semíně, pak tady dlouhá léta žil v Bohdanči, v pivovaře svého otce. A zároveň také on zrovna tehdy patřil té nejprogresivnější generaci moderních architektů. A zrovna v roce 1909 byla velká soutěž na staroměstskou radnici. A v této soutěži on šokoval svým projektem takového gigantického zikuratu. Bylo jasné, že se to realizovat nemůže, ale můžeme říci, že řadu zakázek právě získal i díky tomu, že se ukázal jakožto ten progresivní nový architekt. A to byl jeden z důvodů, proč zrovna možná byl osloven Josef Gočár, bratry Vinternici.
0: Bylo tam nějaké jako zadání?
1: Tak zadání samozřejmě bylo architektonicky pojednat ten projekt, který vypracovala firma Josefa Prokopa. Dokrášlit, aby to nebyla jenom utilitární, jednoduchá industriální stavba, ale aby byla něčím charakteristická. Takže on začal různě variovat s tím projektem. No a on měl těch inspiračních zdrojů více. Uvádí se velmi často, že jedním z těch zdrojů mohla být architektura Petra Berence, architekta, který navrhoval krematorium v Hagenu, velmi podobné tím svým dekorem této stavbě.
0: A za chvíli si řekneme, jaké byly další inspirační zdroje Josefa Gočára pro automatické mlýny. Východočeské výhody.

0: S Matějem Bekerou z Východočeského muzea v Pardubicích jsme před budovou automatických mlýnů. Je to velké dílo Josefa Gočára v Pardubicích a slíbili jsme další inspirační zdroje.
1: Potom určitě holandská architektura, ta cihlarežná. No a také využíval nějakých historických motivů, které se na té stavbě použily, protože on to vždycky krásně dokázal zasadit do toho kontextu daného toho historického místa, kam tu stavbu navrhoval. Takže v tomto ohledu právě využil, ať už to hlavní průčelí, později vlastně i na té vodárenské věžičce, tak použil motivy vlaštovčích ocasů, což má být zase odkaz k pernštejnské renesanci, který se na té fasádě ukazuje. A samozřejmě v těch historických reminiscencích tehdy bylo velmi oblíbené navazovat i na takovou tu mezopotámskou architekturu Blízkého východu, takže ta stavba i pak s tím realizovaným mostkem a s tím silem, který je vlastně vpravo pak pohledově dál od té Chrudimky.
0: To jsme ještě nepředstavili, že to je další část té stavby, ano.
1: Tak ta potom vlastně představuje až takovou jakoby ištařinou bránu, takový slavnostní vstup, který právě ukazuje na tenhle ten výrazný další inspirační zdroj.
0: Vy jste zmínil ty Pernštejny a mě tedy nejenom v té souvislosti napadá, že ty automatické mlýny vypadají jako hrad. Že má to cimbuří, řekněme, že to je jako v podstatě, dá se říct, jako sídlo nějakého rodu.
1: Ano, je to takový monumentální palác, dalo by se říci, který některými prvky připomíná třeba i hradní architekturu a právě ta mezopotámská palácová architektura, v tom se to jako zrcadlí velmi výrazně v tom realizovaném projektu. Jinak on tam pak používá i ten kobercový dekor, to jsou takové ty omítané části, že tam vidíte vlastně ty kruhy a potom s těmi kříži se vlastně kombinují, tak to je jediná dekorace, kterou na té fasádě veskrze použil. Ale když jsem třeba zmiňoval tu vodárenskou věžičku, tak ta samozřejmě nevznikla v tom roce 1911, kdy byla budova dokončena, ale vznikla až po požáru mlýna, protože mlýn v roce 1919 vyhořel.
0: Pojďme si to jenom vysvětlit, my jsme tady na tom náměstíčku od mostu, od Chrudimky, teď vidíme to, co vzniklo jako první, to znamená na levé straně to, co má nápis automatické mlýny, napravo je to pozdější, propojené nějakým mostkem. Vy jste mluvil o požáru, co zhořelo?
1: V tom roce 1915, ještě před požárem, tam byla menší dostavba, kterou taky projektoval Gočár. A potom právě v roce 1919 v červnu, když mlýn vyhořel a většina vlastně toho vybavení mlýna byla zničena, tak Vinternicovi hned oslovili Gočára i Prokopovu továrnu, aby udělala rekonstrukci té stavby a její rozšíření. Takže se přistavilo další patro a přibyla tam ta vodárenská věž, protože bylo potřeba tam mít samohasící zařízení. Tam vlastně klasicky samospádem fungovalo, že byly rozvedeny trubky a z nich se dalo hasit celý ten prostor, aby už k takovému požáru nedošlo. No a ten mostek, jak je k němu pak připojené to obilné silo, tak ten vznikl až později. Projekt je z roku 1922. Můžeme říct, že v roce 25 s některými úpravami 1926 byl ten areál dokončen podle původního Gočárova projektu. Tady ještě chybí jedna malá stavbička. Ta stála přímo před tou původní mlynicí, jak je ta budova více vlevo u Chrudimky, a tam byla Kolbenova turbína. No a tahle ta turbína právě automaticky poháněla ten mlýn elektrickou energií, která samozřejmě z Chrudimky se sváděla voda, hydroelektrárna zásobovala ta turbína elektřinou ten mlýn a ten potom mohl vyrábět automaticky pro to automatické mlýny tu mouku.
0: To bylo tam, jak je dnes z ulice u mlýnů?
1: Ano, přímo před tou budovou, teďka tam je trošičku ještě parkoviště, ale přímo před ní stála taková přízemní budova, kde právě byla ta turbína. Ale Vinternicovi mlýny vlastnili, konkrétně ten Karel Vinternic, až do roku 1937, kdy mlýn prodal. Potom samozřejmě došlo k dalším adaptacím už ve 40. letech 20. století a pak následně v 50. 60. Takže ten areál se dále rozšiřoval a upravoval, ale když se dělala ta velká rekonstrukce mlýnů, tak většina tady těch staveb, které jsou z toho pozdějšího období a které nespojujeme s Josefem Gočárem, tak ty pak byly zbourány.
0: Tak to byly automatické mlýny v Pardubicích a my se posuneme o něco dál, myslím tím fyzicky dál, v našem putování po stavbách v Pardubicích, které navrhl architekt Josef Gočár. Poslouchejte nás i za chvíli. Každý rád.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.
2: Z dola zvoní podkovy, jsem do mého podkroví.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Společně s pracovníkem Východočeského muzea v Pardubicích Matějem Bekerou jsme se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic přesunuli na náměstí Republiky. A to proto, že naším dnešním tématem je architektura, konkrétně to, co v Pardubicích zanechal architekt Josef Gočár. A na náměstí Republiky jsme správně, je to tak?
2: Určitě, pro Josefa Gočára je tohle místo velmi důležité, protože on tady začal projektovat, mnozí neví, už v roce 1913, kdy tady byla velká architektonická soutěž, která měla řešit budovu hotelu, okresního domu, činžovního domu, pošty a také městské spořitelny. Dohromady 5 staveb to mělo být. Protože náměstí Republiky v tom roce 1913 bylo úplně jiné, než ho známe dnes. Čerstvě bylo vlastně zasypané to koryto městské řeky, které procházelo středem toho dnešního náměstí. A povětšinou tady nebyly příliš reprezentativní stavby. Většinou taky měly třeba 1-2 patra, nevypadaly moc dobře a celkově k té zelené bráně to nebylo příliš reprezentativní. No a proto se město společně s okresní správou politickou a s dalšími rozhodlo, že chce právě uspořádat soutěž a řešit tu výstavbu nových veřejných budov tady právě na tom náměstí. A rozhodli se uspořádat soutěž, které se prosím vás účastnil 70 autorských týmů. Takže to byla opravdu gigantická architektonická soutěž.
1: A jedním z nich, nebo v jednom z nich byl Josef Gočár.
2: Ano, ten totiž přišel do té soutěže s projektem hotelu, pozdější hotelu Grand, právě s okresním domem. Na tom místě, i kde dnes Grand stojí, tak tam měla stát ta budova. A on vytvořil monumentální kubistický palác s velmi výraznými, můžeme říct, takovými gotickými klembami. Celkově vlastně to mělo být výrazně rozřešené takovými kubisticky řezanými pilastry. Ta fasáda byla taková velmi jako monumentální a na vrcholu stála kubisticky zprolamovaná kopule, která velmi připomínala kopuli Královéhradeckého muzea. Takže tam bylo vidět, že tam Gočára ovlivnil jeho učitel Jan Kočera. No a na druhé straně, v budově, která je hnedka vedle zelené brány, kde tedy bylo dlouholetá infocentrum, tak tam navrhoval budovu městské spořitelny, právě budovy pošty, tam, kde bylo ředitelství pošt a telegrafů, dnešní krajský úřad, a uprostřed činžovního domu. A tam taky navrhl vlastně takovou kubistickou monumentální stavbu, která kdyby vznikla, tak by se mohli dnes jezdit všichni ti zahraniční turisté, kteří jezdí na ten český architektonický kubismus, tak by viděli to vlastně nejlepší z toho kubismu právě v Pardubicích. Jenže logicky ta porota se zalekla takovéhohle velmi progresivního návrhu a proto se nic nerealizovalo.
1: Takže nevyhrál tedy potom Josef Gočár tu soutěž?
2: Nevyhrál. Právě to extrémně tu porotu vyděsilo, to, co vůbec navrhl. On třeba v té soutěži byl i Pavel Janák, taky s kubistickým projektem. Naopak zvítězili takoví ti konformní architekti. V případě toho Grandu to byl třeba Alois Čenský. Byl v té soutěži třeba i František Rojt, který potom právě dělal budovu městské spořitelny. Ten skončil na druhém místě v té soutěži. A samozřejmě porota si představovala něco více konzervativnějšího. Pak přišla první světová válka, takže nakonec celé velkolepé představy se nerealizovalo kromě městské spořitelny vůbec nic.
1: Ale my víme, a proto tady vlastně jsme na náměstí Republiky, že přece jenom Gočár nakonec uspěl s některými svými návrhy, je to tak?
2: Přesně tak. On totiž byl takovým dvorním architektem Anglo-Československé banky, což byla velmi významná peněžní instituce první republiky, která měla samozřejmě sídlo v Praze, ale potřebovala taky své jednotlivé lokální ředitelství. No a ředitelství v Hradci Králové, ředitelství v Ostravě i ředitelství v Pardubicích dostal na starosti právě Josef Gočár. No a ten dostal na starosti změnit podobu původně dvou domů, které se nacházely vedle zelené brány. Ty domy se měly zbourat a na jejich místě postavit úplně novou budovu. No a on právě představil projekt v roce 1923, který obsahoval z velké části to, co dnes najdeme jako komerční banku právě na náměstí Republiky. A zároveň vedle toho měla vzniknout taková administrativní věž, průchozí piaceta přes náměstí, uprostřed muzeum a naproti se už počítalo s tím, že konečně po válce vznikne ten hotel a okresní dům. No a právě na tom Gočár pracoval od toho roku 1923.

0: Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice po stopách Josefa Gočára, tedy jeho staveb v tomto městě. A teď ještě stojíme na náměstí Republiky u budovy banky, která je také dílem Josefa Gočára. Jsme tu společně s pracovníkem Východočeského muzea v Pardubicích Matějem Bekerou.
1: Předtím to byla ta anglo-československá banka a právě Gočár vytvořil monumentální, moderně klasicistní palác, který je vlastně rozšířen velkým množstvím takových polopilastrů a lizén, které rozdělují celou tu fasádu. A on původně ten palác nechtěl tolik dekorovat, ale místní památková komise mu řekla, že když je ta budova těsně vedle zelené brány, tak je potřeba tu stavbu více zhistoričtit, dát jí takový dekorativnější ráz, a proto Gočár přidal

0: lépe. On taky třeba udělal krásné mříže v tom přízemním patře. Ty jsou tam vlastně dodnes na té stavbě. A zároveň, když se podíváte nahoru na ty dva vlajkové stožáry, tak ty jsou taky původní. A možná si povšimnete, že nad ní jsou písmena AČB, Anglo-Československá banka. To je zase původní typografie Josefa Gočára.
1: A toho jsem si nikdy nevšimla, je to opravdu zajímavé. Máte pravdu, že tam je napsáno AČB a na druhé straně taky AČB.
0: Je taky důležité říci, že Gočár navrhl kompletní interiér té budovy. Dovnitř jste přišli do té hlavní haly, kde byly ty jednotlivé koje, kde byl krásně obrovský světlík, který pouštěl přirozené světlo přímo dovnitř do té vstupní haly. Zároveň tam navrhl Gočár také několik bytů. Navrhl tam třeba také terasu, která byla směrem k zelené bráně, a kompletní vybavení nábytkem. To je taky pro Gočára naprosto typické. Bohužel ale z toho interiéru už dnes nic v té budově nenajdete.
1: Pojďme si připomenout, v jakém je to slohu.
0: Je to moderní klasicismus, který má odkaz v tom revivalu antiky, který se nám objevuje v dějinách architektury mnohokrát. No a proč je tady použít? No je to banka. Takže to je samozřejmě ta významná instituce toho peněžního ústavu, abyste vy měli důvěru k tomu ústavu, že mu chcete vložit ty finance, no tak proto často ta banka volila takovéhle budovy.
1: A když jsme u toho Gočára, tak teď řekněme, že na dohled je tady Pardubický zámek a ten s ním taky nějakým způsobem souvisí.
0: Primárně souvisí s jeho manželkou, což byla Marie Chladová, dcera místního provozovatele Sládka pivovaru zámeckého Antonína Chlada. Antonín Chlad byl velmi úspěšný, ten jeho pivovar dodával pivo nejen do Pardubic, ale i do dalekého okolí. No a tam se setkával s jiným pivovarem, s jinou firmou. A to byl pivovar Bohdanečský, který zase provozoval otec Josefa Gočára, Alois Gočár. Takže takto se vlastně setkaly ty rodiny, které vlastně můžeme říci, by si jinak navzájem konkurovaly, ale oni uzavřeli docela hezkou dohodu mezi sebou, že si právě navzájem nebudou konkurovat, že si určí, které hospody bude mít ten daný pivovar, a takhle vlastně díky tomu byl ten vztah mezi Chladovými i Gočárovými velmi vřelý. Nakonec v roce 1912 se skutečně zasnoubili. Marie Chladová s Josefem Gočárem se v tom roce vzali a o rok později se jim narodil syn Jiří Gočár. Takže tady vidíme tu spojitost, že teda zámecký pivovar dal nevěstu Josefu Gočárovi. Navíc to jeho spojení s městem je tady ještě větší v tom, že on tady studoval samozřejmě na reálce. Takže stará pardubická reálka, tak to je místo, kde Josef Gočár studoval, než odešel do Prahy.
1: Dnešní budova krajského úřadu na Komenského náměstí. Ale my se za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice ještě vrátíme do Pardubic a podíváme se na další významnou stavbu, kterou tady navrhl architekt Josef Gočár.
2: Kup mi den, kup mi noc,

by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice. Z Pardubic jsme stále vlastně na náměstí Republiky, když už teď spíš fyzicky jsme tady na Třídě míru. Ale stále si povídáme o stavbách Josefa Gočára a vlastně na rohu Třídy míru a náměstí Republiky je taková další velmi zásadní stavba pro Pardubice i Josefa Gočára, je to tak? Tak a to mi potvrdí pracovník Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera.
1: Ano, je to velmi zásadní stavba. Jedná se totiž o monumentální hotel Grand společně s okresním domem, protože mnozí neví, že to jsou vlastně dvě stavby dohromady a je to takový multifunkční objekt, který právě spojoval tu potřebu mít tu sídlo okresní správy, kanceláře pro okresní správu a mít tu nové kulturní centrum města, které by spojovalo pozici velkého sálu pro taneční zábavy, nové restaurace, nových kaváren, prostor, kde vznikne kino samozřejmě, všechno to, co si spojujeme s tou kulturou těch 20. a 30. let, tak to všechno se objevilo právě v tomto objektu od architekta Gočára.
0: Tady bývalo snad i kino z téhle strany.
1: Přesně tak, přímo tady, když bychom šli z zadního traktu Grandu a šli bychom doprava, tak tam byl vstup do Biosport. Biosport bylo otevřeno 4. září 1931 a bylo to jedno ze dvou největších kin v Pardubicích. Gočár původně plánoval, že bude mít kapacitu až 625 lidí, nakonec ale mělo 585 celkovou kapacitu. Bylo to kino velmi oblíbené, které bylo vybavené samozřejmě celý ten vstupní prostor mramorem kompletně obloženým, ať už tedy mramorem Kalkata, mramorem Noir, co je taky důležité říci, tak tam bylo to nejmodernější vybavení technické a potom tak to fungovalo spíše pro většinu obyvatel Pardubic známější jako kino Svět po roce 1945 až do 90. let.
0: Takže v téhleté části tady byly ty restaurace.
1: Ano, jak se koukáme na ty velká okna, to jsou právě ty největší, taková ta funkcionalistická obrovská okna, tak to je pohled do kavárny, do restaurace, kde byl nádherný trubkový nábytek, který byl strakatý, my si funkcionalismus vždycky představujeme jako černobílý, tak tam ten nábytek byl modrý, zelený, červený a částečně nahoře, ale potom směrem do toho náměstí Republiky, tak tam byly ty hotelové pokoje.
0: A tady taková ta půlkruhová stavba?
1: To je rondel, byla v něm ta klubovna a původně nad tím ještě Gočár uvažoval, že bude přímo na té terásce, která tam stojí, tak tam bude socha. Přece jenom Gočár nebyl čistý funkcionista, ale přece jenom skutečně jediný větší dekor je samozřejmě ten obklad. Ten šedomodrý obklad, co je právě do dnešní Třídy míru, i ten vínový obklad, který je potom pod střechou úplně nahoře v posledním patře.
0: Pojďme si tedy tu stavbu představit, jaké to bylo tehdy, když vznikla nebo vznikala, to musela být veliká sláva.
1: Přesně tak. Ono na to, co tady navrhovali za monumentální stavbu, tak ten pozemek nebyl zas tak moc velký. A samozřejmě hluboké piloty pro základy, železobetonový skelet celého toho objektu. A ta stavba právě komponovala několik těch už zmíněných funkcí, jako toho významného společenského sálu a podobně. Gočár tady vytvořil takový kubus moderní funkcionalistické budovy, která především třeba do toho pohledu do náměstí, má pravidelný raster těch oken, který jinak je vlastně doplněn takovou jemnou omítkou a to je všechno. A potom slavnostní vstup, který samozřejmě byl ještě doplněný neony, protože k funkcionalismu logicky patří neony, dneska už to na té stavbě nenajdete, ale původně byl ten Grand ještě doplněný o neony, aby v noci vždycky krásně svítil. Jak jsem zmiňoval ten hotel, tak tohle měl být nejluxusnější hotel v Pardubicích, který velmi výrazně konkuroval nedaleké Veselce, která pak byla zbouraná v 50. letech a tato stavba nabízela opravdu luxusní apartmány a pokoje. Například prvním hostem, který tam byl ubytovaný z 30. na 31. května 1931 byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který tady samozřejmě byl proto, že zahajoval velkou výstavu, celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu, která byla v Pardubicích právě od konce května až do 4. října 1931.

0: Pojďme se ještě podívat na to čelo té budovy Grandu, abychom si vysvětlili, kde tedy byl ten okresní dům. Je to trochu vidět. Má to v podstatě ten další výrazný vchod. Teď je tam nějaká pojišťovna.
1: Ono totiž vedle toho vchodu ještě jsou dneska okna, ale v původním projektu od Gočára bylo, že tam měl být průjezd na ten dvůr a on tam skutečně vzniknul. To je jasně až pozdější záležitost, že se takhle upravilo, když tam přestala ta okresní správní komise fungovat. No a co ještě důležitého říci, tak ta stavba, která podle dobového tisku měla vyjít na 19 až 20 milionů, což v té době byly obrovské peníze, tak byla samozřejmě dost negativně hodnocena, ať už teda zástupců médií, tak i některými místními obyvateli, kteří říkali, že je to stavba navržena v moderním stylu krychlovitém, která by se hodila ideálně na nějakou přímořskou pláž, nikoliv do centra Pardubic. A taky si dělali srandu právě z těch šedomodrých opaxitových plotníček, protože oni během mrazu začali opadávat z té budovy. Takže oni pak třeba napsali, že je úředně zakázáno, aby z budovy dlaždičky opadávaly.
0: Jak se to řešilo, tedy to opadávání?
1: No museli je nahrazovat, samozřejmě. Mě je tam dolepovat zpátky. Tohle to byl takový místní trošku kousavý plátek, aprílový marcipán, který o tom velmi jako vtipně psal o té stavbě. A co dalšího vtipného té budově napsal, tak bylo, že té budově přezdívali sporák, že ona jim připomínala nějaký kuchyňský sporák. A co ještě dalšího důležitého, tak právě díky tomu velkému stavebnímu nákladu. A lidi se s tou tolik neubytovávali, protože jak ten Grand byl docela jako dosti luxusní záležitostí, tak ta obsazenost nebyla zrovna největší, navíc v době velké hospodářské krize. A proto tedy můžeme říci, že oni negativně hodnotili celkově ten náklad a proto navrhovali, udělejme z té budovy galerii a ideálně udělejme sochy všech těch, kteří stáli za tím, aby tato budova tady vznikla, aby jsme prezentovali, jak se krásně utrácejí veřejné peníze.
0: Tak ta satyra fungovala vždycky v každé době. Nicméně je to prostě významná stavba. I když co z ní zbylo do dnešních dnů skutečně. Já tady teď mluvím hlavně o té velké přestavbě někdy v 90. letech na obchodní centrum.
1: Vnější plášť. Celá ta konstrukce je samozřejmě chráněná, protože je to kulturní památka. Pokud jde o ten interiér, tak tam se vlastně z toho torzálně dochovalo teda to mramorové schodiště. Dochoval se, můžeme říct, ten horní prostor toho společenského sálu, kde tam právě bylo prosklení a byla tam taková ta železobetonová klemba, tak z něho bohužel už nic nezbylo.
0: Pamatují si ještě lidé, kteří třeba vzpomínají na ten Grand, že to byl ještě hotel, že tady byl ten velký sál, tak pamatují si ještě na nějaké jako věci, které potom Gočárovi nezůstaly, ale ještě třeba v těch 80. letech tady byly?
1: Ano, lidi na to rádi vzpomínají. Nejvíc teda, když s pamětníky mluvíte, tak mluví o kinu. Kino je takové velké téma, které bylo kompletně vybaveno podle návrhu Josefa Gočára. A potom mluví právě o tom společenském sálu, že se tam často pořádaly plesy a často oni vzpomínají i na to, že šli na skleničku vína, třeba do té restaurace, kde se samozřejmě ten nábytek postupně i dával samozřejmě nový, nebyl tam pořád jenom ten nábytek z 30. let, ale vzpomínají na to. Ale jak jsem říkal, tak to kino a celkově vlastně můžeme říct nějaký ples nebo taneční, to jsou takové hlavní vzpomínky, které s tou budovou mají spojené.
0: Chtěl jste zmínit ještě něco dalšího o Gočárovi?
1: Že je právě možná škoda, že nevstoupil do pardubického urbanismu, tak jak vstoupil do toho královéhradeckého. Protože přestože nebyl školeným urbanistou, tak dokázal být velmi nadčasový a dokázal být velmi schopný vyřešit například dopravní problémy, které dodnes řešíme, dokázal myslet velmi dopředu a udělat z Hradce Králové město v zelení. Bohužel tady v Pardubicích se to nepodařilo a právě díky tomu, že v tomto městě nebyly komplexní regulační plány, tady byly pouze dva a ty byly takové dosti jako dílčí, tak to nevzniklo. Ale přece jenom Gočár tady měl velmi dobrého, můžeme říct, kolegu, protože oni spolupracovali i v Kotěrově ateliéru, který přece jenom alespoň trošku se těm pardubickým regulacím například na dnešním Smetanově náměstí věnoval, a to byl Ladislav Machoň. Oni si takhle vlastně pomyslně rozdělili Ladislav Machoň s Josefem Gočárem ty dvě východočeské metropole mezi svou tvorbu.
0: A tím končí dnešní východočeské výlety o Josefu Gočárovi a jeho stavbách v Pardubicích, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Uzavírka silnice 1/36 zkomplikuje od příštího týdne dopravu v Pardubicích. Pardubičtí fotbalisté mají kádr pro nový ligový ručník z větší části kompletní. A počasí, v kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 24 stupňů. Hezké nedělní poledne u zpráv přeje Věra Přibylová. Do Česka dorazily silné bouřky, výstraha platí do 18. hodiny, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
4: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
2: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Od příštího týdne zkomplikuje dopravu v Pardubicích uzavírka silnice 1/36 mezi odbočkou na Spojil a se Zemicemi. Od úterý 22. července až do 31. srpna tudy neprojedou žádná vozidla. Omezení se dotkne také městské hromadné dopravy. Autobusy linky číslo 9 pojedou jen do Spojila nebo na Hůrku a mezi Dubinou a se Zemicemi zajistí ve všední dny dopoledne bezplatnou dopravu kyvadlový autobus. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medvěda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
5: Medvědi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medvědů. Za poslední 12 měsíců se medvěd rozmnožil pouze v Královédvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
2: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru iRozhlas.cz zatím nereagovalo.
6: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic odstartují nový ligový ročník za týden soubojem v Hradci Králové. Kostra týmu se po minulé úspěšné sezóně výrazně neměnila. Nejvýraznějšími posilami jsou útočník Václav Drchal a záložník Marek Icha. Sportovní ředitel klubu Jiří Bílek nevylučuje ještě drobné změny ve složení mužstva.
7: My když jsme stavili a stavíme ten kádr, tak ten cíl byl jednoznačný. My jsme chtěli stabilizovat a v ideálním případě posílit. Teď bych řekl, že jsme z 95% hotoví. Teoreticky můžeme očekávat ještě jeden příchod a možná ještě pár odchodů.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne a později mírně až silně stoupne a bije na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A 4,5 minuty po 12. hodině už si jdeme hrát a na vaše přání začínají nedělní polední písničky Od srdce, které otevíráme s Daliborem Jandou a ten zaspívá pro paní Jarku od Litomyšle.
6: Písničky Od srdce s Petrem Seidlem.

To byl Dalibor Janda na úvod nedělních poledních písniček od srdce, kterého střídá Václav Neckář z písní Léto mé, kterou hrajeme pro paní Boženku, Růženku, Jirku a Jiříka.

Jedničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a teď už budeme hrát pro Barunku Novákovou z Přívratu k jejím krásným 18. narozeninám. Všechno dobré a hlavně pevné, zdraví, ať se daří, protože po prázdninách nastupuje na Gympl, jí přejí babička, děda a ostatní přívraťáci.

0: Až tady jednou nebudu, to je písnička skupiny Harley, kterou budeme teď v písničkách od srdce hrát od rádi pro lepší náladu Marcele a dětem.
1: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit oči

0: andělský chor. Válej, holky se válej.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

8 minut bude půl jedné, v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice hrajeme stále na vaše přání a ta další od Karla Gotta poletí pro Šarlotku a všechny její známí, aby si užili prázdniny.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Další e-mail do písniček od srdce na studio.pardubice@rozhlas.cz poslala paní Marta, která další písničku na přání posílá mamince k zítřejším narozeninám a dodává: přeji jí hodně zdraví, štěstí a pohody, ať si užije zítřejší narozeniny, že na ní myslíme a máme ji rádi, posíláme pozdrav a pusu a to vše přeje celá rodina i její zlatíčka.

Přesně za minutu bude půl jedné, nedělní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují se Zdeňkem Krásným, který zahraje a zaspívá pro paní Majku z Osíka, zavařuje okurky o 106, tak ať jde práce pěkně od ruky.

0: Zdeňka Krásného v písničkách od srdce střídá Richard Miller, kterého vybírají Karol Sladěnkou a písničku Tlakováníž posílají pro Evu Šolcovou.
1: Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý den spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Za 4 minuty bude 3:15. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Připravena už je Poetika s písní Blízko, kterou Jarda posílá své Janičce pro radost a pohodovou neděli.

Hořely, padaly hvězdy, to je Michal Šindelář a předposlední polední písnička od srdce, kterou všem pro dobrou náladu, radost a pohodu posílá paní Zdena ze Svitavska.

Za 9 minut bude 13 hodin, jsme na konci nedělních poledních písniček od srdce. Zahrají nám ještě Činasky, které všem posílá paní Martina. A pak už se s Františkem Kinským vypravíme k Litomyšli, kde stojí nádherný rokokový zámek Nové Hrady. Ale na vaše přání budeme dnes hrát ještě jednou, a to v podvečer po 17. hodině. Tak klidně v průběhu celého dnešního odpoledne pište jak na náš známý e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, tak SMS-kou na 90 011 04 a nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Střední škola technická ve Vysokém Mýtě zřídí po kritice České školní inspekce školního ombudsmana. V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Zemřel lékař Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teplotní maxima do 24 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré nedělní odpoledne. Na technické škole ve Vysokém Mýtě vznikne funkce školního ombudsmana. Je to jedno z opatření, kterými škola reaguje na kritiku České školní inspekce. Ta původně navrhovala kvůli řadě pochybení odvolat ředitelku Jitku Jiskrovou. Pardubický kraj ale ponechal důvěru a chce nejprve vyhodnotit, jestli se podaří navržená opatření naplnit. Vysvětluje mluvčí kraje Dominik Barták.
4: V souladu s doporučeními České školní inspekce zadá škola nezávislé a komplexní hodnocení klimatu ve škole s tím, že toto šetření proběhne anonymně mezi všemi aktéry. Dále bude fungovat žákovský parlament se zapojením zástupců všech tříd. Zároveň bude vytvořen a školskou radou projednán etický kodex školy.
3: Na Pardubickém zámku přibyl nový herní prvek pro rodiny s dětmi. Na jednom ze zámeckých rondelů Východočeské muzeum instalovalo dřevěnou kuličkovou dráhu, která má zpestřit prohlídku areálu. Kulička je návštěvníkům k dispozici zdarma přímo na místě. Vlastní si mohou koupit na pokladně. Muzeum plánuje ponechat novou atrakci na zámeckých valech nejméně do podzimu. Více než 320 000 Čechům do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu byste se měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí. Pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
3: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude na východě Čech oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Přeháňky později odpoledne budou slábnout, k večeru začnou ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Při silných bouřkách se vyskytnou silnější nárazy větru a intenzivnější srážky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů. Rozptylové podmínky budou dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne a později odpoledne mírně až silně stoupne. Biopředpovědi na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme hlášené dopravní nehody.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a a jejich majitelů.

0: Kdo má rád? Kdo má rád?
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Kostka z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Kostka z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Šamaré, pan Šamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory, zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdeme, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. S prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč. A že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý. On stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
0: Měsíčku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99.

0: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
1: Asi když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
0: Kdo je maže?
1: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
0: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
1: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
0: Kolik schodišť tu máte?
1: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
0: Kde skladujete zahradní náčiní?
1: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
0: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
1: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
0: Kdo zalévá zahradu?
1: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
0: Jak se svoláváte k večeři?
1: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
0: Který strom je tu nejstarší?
1: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
0: Kde je tu největší zima?
1: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
0: Máte zámecké razítko?
1: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
0: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
1: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
0: Máte jako majitel zámku svůj erb?
1: Nemám.
0: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
1: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
0: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
1: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
2: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný. A je na něm vidět, jak má ty, nechce, aby to znělo špatně, léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No. Energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Česká Třebová bude mít po volbách míň zastupitelů i radních. Víc než 5 týdnů budou auta z dálnice D35 mezi Pardubicemi a Zámrskem projíždět přes ostrov. Pardubičtí fotbalisté chtějí v novém ročníku ligy hrát v klidném středu. Zítra ráno bude na východě Čech převážně slunečno, během dne přechodně oblačno, přeháňky hlavně na horách a teploty do 22 stupňů. Zprávy má Věra Přebilová. Dobré nedělní odpoledne. Zastupitelstvo v České Třebové bude mít po podzimních komunálních volbách méně zastupitelů než v aktuálním funkčním období. Jejich počet se sníží z 27 na 23. Důvody vysvětlil mluvčí radnice Jiří Holý.
2: Důvodem ke snížení počtu zastupitelů není jen pokles počtu obyvatel ve městě, ale také snaha o úspory. Zároveň se sníží i počet městských radních z 9 na 7.
0: Pardubice stále nerozhodly, jestli opraví vojenskou plovárnu z roku 1925 na břehu Chrudimky. Nepočítá s tím ani letos schválený strategický plán města. Původní budova plovárny s převlékárnami a společenskou místností chátrá řadu let. Před 2 lety vznikla územní studie, která na místě navrhuje třeba restauraci, komunitní centrum nebo letní kino. Technický posudek z loňského roku ale potvrdil, že stavba je ve velmi špatném stavu, říká mluvčí města Matyáš Strnad.
3: Součástí dokumentace je také orientační ekonomické posouzení, podle kterého by rekonstrukce vyžadovala investici přibližně 15 milionů korun bez DPH, zatímco výstavba nového objektu obdobného charakteru by se pohybovala okolo 18,5 milionů korun bez DPH.
0: Víc než 5 týdnů budou auta z dálnice D35 mezi Pardubicemi a Zámrskem projíždět přes ostrov. Obec funguje jako objízdná trasa. Nahradila tak provizorní přeložku na silnici 1/17, kterou silničáři uzavřeli kvůli napojení právě dokončovaného úseku dálnice mezi ostrovem a Vysokým Mýtem. Řidiči proto musí z dálnice sjet už na exitu u městce. Kvůli vyšší intenzitě dopravy a průjezdu kamionů obec ostrov pro občany dočasně vyčlenila nová místa k parkování. Nový dálniční úsek bude v provozu od 24. srpna. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření ale už podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Do hašení je stále zapojených 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí se museli evakuovat. Sport. Fotbalisté Pardubic odstartují nový ligový ročník za týden na hřišti Hradce Králové. Tým v minulé sezóně skončil na 9. místě a toto umístění chce ještě vylepšit. Pardubičtí udrželi všechny klíčové hráče, tým naopak ještě posílil. Sportovní ředitel klubu Jiří Bílek říká, že zájem o hráče z jiných týmů byl, ale vedení o nabídkách vůbec nejednalo.
4: Eviduju velký zájem o naše hráče, ale náš cíl byl takovej, že chceme ten kádr stabilizovat a naopak ho ještě posílit. Takže veškerý zájem, který přišel, my jsme odráželi a vlastně jsme vůbec nevyjednávali, takže jsme to zastavili na začátku. Počasí.
0: Zítra ráno bude na východě Čech jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Denní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, během dne velmi dobré. Tlak zítra slabě až mírně klesne, později od západu mírně až silně stoupne. A biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 2 osobní auta havarovala na křižovatce u obce Hradec nad Svitavou. Dejte tam pozor. A kolony se tvoří na silnici 1/35 ve směru na Hradec Králové před Litomyšlí. Počítejte se zdržením 10 až 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: kde končí naše skutečné já a kde začíná svět sociálních sítí. Tak právě to zkoumá nová výstava Gočárovy galerie Soft Touches v Pardubickém domě u Jonáše. Obrazy a sochy dvou mladých umělkyň otevírají témata identity, těla i tlaku na dokonalost v digitální době. Na výstavu se zajdeme podívat s reportérkou Nadějou Kubínkovou už za pár minut a přidáme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Helenu Vondráčkovou a teď je tu skupina Turbo.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Až do 18 hodin platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami. Ta platí pro většinu území kromě severní poloviny Čech a nejsilnější bouřky se očekávají na jihu Moravy a ve Slezsku, kde mohou doprovázet přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm anebo silný vítr. No a s čím máme počítat po skončení výstrahy po 18. hodině, tak to nám řekl pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
2: V noci už bude asi málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, kránu polojasno a jak to vypadá, zejména v těch nejnižších polohách se můžou objevit i mlhy. Teploty klesnou na 12 až 9 v údolích, tam by se mohli dostat někam až k 6 a vítr bude foukat slabý západní do 4 metrů. No a zítra to vypadá, že ráno jasno až polojasno, běhne až oblačno a pouze na horách by se mohly objevit slabé přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů, vítr od západu, severozápadu třeba 100 metrů, večer potom bude slábnout, no a v těch dalších dnech se budou teploty odpoledne pohybovat většinou kolem těch 21-22 stupňů a výraznější srážky by se objevily, jak to vypadá, během čtvrtka. A oteplování na sobotu, neděli příštího týdne.

0: Jak moc nás proměňují sociální sítě a kde končí naše skutečné já? Tak právě na tyto otázky hledá odpověď výstava Gočárovy galerie s názvem Soft Touches, kterou najdete v Pardubickém domě u Jonáše na Berlštýnském náměstí a spojuje tvorbu dvou mladých umělkyň Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé, které prostřednictvím obrazu i soch otevírají témata těla, identity a tlaku na dokonalost v digitálním světě. Na výstavu se zašla podívat i reportérka Naďa Kubínková.
1: Lucie Rosická pracuje hlavně s látkou, jako je samet nebo bavlna, a technikou vyšívání, vysvětluje kurátorka Aneta Kopecká.
2: Vidíme tady jako autoportrét, kdy ona se sama jako zachycuje často v nějakých jako intimních jako situacích, nebo potom vlastně je to i nahlédnutí právě do našich domovů, které vlastně nechceme třeba jako veřejně prezentovat, nebo dále i co předchází potom jako taková ta příprava, než někam vlastně jako jdeme do ulic.
1: V čem je vlastně ta technika zajímavá a unikátní?
2: No tak je to jednak teda jako práce s materiálem, jako konkrétně jako s látkou, a pak jako to prošívání, ona si musí nejdříve udělat jako plán, jak ten finální jako verze toho obrazu bude vypadat, a pak už jede jakoby technicky jako na tom stroji jako kus jako po kuse, takže jakoby to finální jako dílo se realizuje, dá se říct jako centimetr po centimetru, jo, kdy musí mít přesně všechno naplánované, aby do sebe jako sedělo.
1: Přicházíme do dalšího výstavního sálu.
2: Na tu výstavu se nemá šahat, ale tím, že se to jmenuje Soft Touches, tak to přímo k tomu vyzývá.
1: Ano, je to tak. Mám chuť si na to sáhnout. Tak nebojíte se o to trošku?
2: Je to křehké poměrně, ale věřím tomu, že tady se tomu nic nestane. A zároveň ty materiály, vlastně taková ta hladkost, ta nás bude provázat jako celou touto výstavou.
1: Jakýmsi opakem je pak tvorba Nikoly Emy Ryšavé, která také zkoumá ženskou identitu, ale trochu jiným způsobem. Pracuje totiž primárně s betonem a laminátem.
2: Tady máme takové jako lapidárium, místnost, kde jsme vystavili sochy Nikoly, a tady už jsou takové velmi jako dramatické, jsou to taková monstra, ale jak už jsem zmínila, tak vlastně o těch monstrech nemluví jako špatně. Ona jako říká, že to jsme naopak jako my sami, když se třeba vidíme jako v zrcadle, jako že vidíme tam ten odraz něčeho, ale potom ten venek nás opak vidí jako úplně jako jinak.
1: Jsou to ženy?
2: Jsou to primárně ženy, takže je to tady přesně o tom jako vnitřním prožívání, a tady ty třeba tváře, tak to jsou přímo jako i Nikoly, a ty ruce už nejsou ruce, jsou to takové třeba už nějaký jako krab nebo tak, takže je to opravdu, jak každý se cítí každý den jako trochu jinak.
1: Znají se obě autorky navzájem?
2: Autorky se znají, tak jsem právě i k této výstavě přistupovala, protože oni jako znají svoji jako práci velmi dobře a věděla jsem, že tam bude jako mezi nimi určitá jako synergie.
1: A já úplně na závěr doplním, že výstava zůstane otevřená až do konce srpna. Z Pardubického domu u Jonáše Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně minuta po půl třetí a o další minuty v našem vysílání se postará moderátorka Marie Tomsová a tentokrát se krásně osvěžíme a ještě vyčistíme skvrny i vyženeme slimáky.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Léto kolem zurčí plným proudem a probouzí v nás žízeň. Nejen po životě, ale především tu, kterou je třeba co nejdřív zahnat. Osvědčený recept na její zaplašení máme každý svůj, ale jeden využil alespoň jednou v životě snad každý. Právě letos je totiž Coca-Cole 140 let. Poté, co v roce 1860 Albert Niemann poprvé izoloval z listu koky kokain, byla v Americe zahájena jeho farmaceutická výroba. O pár let později v Evropě si korzický chemik Angelo Mariani nechal patentovat Marianiho víno s přídavkem extraktu koky. Lahodný sycený nápoj, doporučovaný jako lék pro tělo i duši, který dodá sílu přepracovaným mužům, zesláblým ženám i churavým dětem, inspiroval v roce 1886 v americké Atlantě lékárníka Johna Pembertona a po jeho patentování se nápoj začal šířit po státech i za oceán. Zpočátku šlo o směs vína, svítašky z kokainovníku pravého a kolovníku lesklého, syceného oxidem uhličitým, ale když ve 30. letech minulého století propukla ve Spojených státech prohibice, muselo víno ustoupit sodě a tmavohnědý nápoj začal dobývat trhy po celém světě pod názvem Coca-Cola. Ale nemyslete, orosená kola s pár kostkami ledu neposlouží jenom jako letní osvěžení. Umí být prospěšná i jinak. Vezměte si například takovou toaletní mísu. Čistotné ženušky dobře vědí, že tenhle šumící nápoj z koly umí perfektně odstranit i jinak velmi odolné skvrny. Kolu přitom nalijí přímo na povrch nebo ji dají do rozprašovače a povrch důkladně postříkají. Pro větší efekt nechají postřik několik hodin působit, podobně jako se to dělá při použití běžných čističů. Před spláchnutím pak štětkou jednoduše odstraní zbytky a toaleta září čistotou. A nejen to, trápí vás mastnota na oblečení? Možná jste už o tomhle receptu slyšeli, ale i tady vám kola pomůže. Díky obsahu fosforu má silnou schopnost rozbíjet tuky. Potřebujete ji jen otevřít, nalít do praní spolu s běžnou dávkou pracího prostředku a zapnout pračku. Při souboji s odolnějšími skvrnami se doporučuje nalít kolu přímo na skvrnu a nechat působit asi půl hodiny, než oděv přidáte k normálnímu prádlu. Stejnou taktiku můžou kreativní hospodyňky poradit svým drahým polovičkám, které se marně snaží dostat rez z kovových nástrojů, chromu, šroubů a dalších součástek. I tady je pro větší plochy ideální vzít na pomoc rozprašovač a kartáč, kterým po nástřiku oškrábeme postiženou oblast a pak ji opláchneme vodou. Ale pozor, pokud takhle čistíte chrom, nenechte kolu působit moc dlouho. Mohlo by dojít k poškození povrchu. A nástroje? Ty ideálně vyčistíme tak, že je do nádoby s kolou naložíme na noc. Ráno je očistíme a opláchneme vodou. A nakonec tip pro zahradníky. Já už léta používám kolu proti slimákům. Jakmile na zahradě objevím cestičky od těchhle slizkých vetřelců, rozmístím misky s kolou všude, kam se bez problémů dostanou. Vysoký obsah cukru spolu s obsaženou kyselinou je pro ně totiž lákavá, ale smrtící kombinace. No a protože teď nevím, jestli se po takové radě nestanu obětí nějakého spolku na ochranu slimáků, plžů a jiné havěti, radši skončím přípitkem. Kolou, tak na zdraví a na hezké léto. Vaše Marie Tomsová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas.

0: Pěšecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

I první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl své romantické sny a touhy a ty se možná týkaly ženy o 9 let starší Zdeňky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli se hrála Zdeňka v Masarykově životě? Tak odpovědi na tyto otázky hledala v dochované korespondenci Šárka Rusnáková a co našla, se dozvíte už dnes po 18. hodině na nedělní vlně z Pardubic v našem vysílání. Teď už ale Marie Rotrová, Karel Zich a potom nové zprávy v 15 hodin s Věrou Přibylovou.

řekni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: dobrý kafe pít.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Venkovské prodejny v Pardubickém kraji získaly finanční podporu. Řidiči v Hlinsku se musí příští týden připravit na uzavírku na průtahu městem. Fotbalisté Argentiny a Španělska se utkají o titul mistrů světa. Zítra ráno bude v kraji slunečno, během dne přechodně oblačno, denní teplotní maxima do 22 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv s Věrou Přibylovou. Pardubický kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř 3 miliony 800 tisíc korun. Peníze z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Obchůdek 2021+ pomůžou pokrýt část provozních nákladů a obchodů, které zajišťují zásobování v menších obcích. Podporu získá všech 65 prodejen, které o dotaci požádali.
5: O podporu mohly žádat malé obchody s potravinami v obcích do 1000 obyvatel. Peníze mají obchodníkům pomoct zvládnout rostoucí provozní náklady. Každá z 65 podpořených prodejen dostane necelých 59 tisíc korun. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: V Hlinsku na Chrudimsku bude od středy příštího týdne uzavřená hlavní silnice 1/34. Důvodem je její oprava. Osobní auta a autobusy se uzavřenému úseku přes Poděbradovo náměstí vyhnou objížďkou vedenou ulicemi města. Pro nákladní auta bude objížďka o 11 kilometrů delší a povede až do Trhové Kamenice. Uzavírka potrvá týden až do 29. července. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
6: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jeho východní polovině území.
4: Přilákat víc čínských občanů do Česka, to je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odlétá společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během 5denní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Podobnou cestu zaměřenou na průmysl má příští rok v plánu i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
1: Sport.
4: Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, jeho Američané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
7: Lamine je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
4: Finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu a na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Počasí.
4: Zítra ráno bude na východě Čech jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ráno budou místy mírně nepříznivé, během dne velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, od západu mírně až silně stoupne. Biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášené dopravní nehody. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 4,5 minuty po 15. hodině pokračuje nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a už za malou chvíli si zajdeme prohlédnout novou loveckou chatu, která vznikla v Pardubicích místo staré chátrající a je z ní krásné vzdělávací středisko pro myslivce. Díky větší kapacitě tam budou tak moc pořádat víc kurzů i akcí pro veřejnost a zajdeme tam společně s reportérkou Anou Svobodovou a přidáme i Petra Reska nebo teď Dalibora Jandu, to jsou písničky, které
0: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

Pardubická intervenční kardiologie o sobě dala výrazně vědět na světové scéně poté, co lékař kardiologického centra AGEL Vojtěch Novotný operoval na prestižním kongresu ve francouzském Nice. Co je to léčba chronických uzávěrů věnčitých tepen a komu pomáhá? Tak nejenom na to se bude ptát Miroslav Hruban už v zítřejším dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 5 minut po 8:30.

0: Pardubičtí myslivci přestavili na Hurkách chátrající loveckou chatu na větší vzdělávací středisko. Nová budova, kterou myslivecký spolek pojmenoval po bohyni lovu Diane, pojme 90 lidí, tedy zhruba třikrát víc než ta původní dřevěná stavba z roku 1949. Myslivci v ní chtějí pořádat kurzy, školení, ale i akce pro školy a veřejnost. Reportérka Anna Svobodová si byla středisko prohlédnout.
1: Tady máme krásnou terásku, kde se dá nádherným způsobem sledovat, jak probíhají závody. Můžeme se na to i tady podívat zrovna, protože chlapci trénujou na skýtu. František Dittrich, předseda myslivecké rady okresního mysliveckého spolku Pardubice. Což je jedna z disciplín, která se tady provozuje. Máme tady dvě pole na skýt, takže se může střílet na obou dvou. Takže když si tady sednete, takže můžete krásně sledovat, jak kolegové se snaží, jak jim to jde, nebo nejde.
2: Co všechno vlastně se tady změnilo a proč jste se rozhodli pro tu rekonstrukci?
1: Změnilo se toho hrozně moc. Původně tady v těch místech stála lovecká chata, se dá říct, které jsme říkali dřevák, protože byla ze dřeva a byla z roku 1949. Problém byl v tom, že ta stavba se už začala doslova rozpadat, takže jsme přikročili k tomu, že to teda zrenovujeme, předěláme. Zvýšili jsme kapacitu z nějakých 30-40 míst až na 80 až 90 míst. Dalším důvodem, proč jsme k tomu přistoupili, byla otázka hygieny. Na závody nebo na akce, které se tady pořádají, přijde třeba 150-200 lidí. My jsme tady v tom areálu bohužel měli jenom jednu toaletu. Máme tady teďka 5 jednotek. Když už jsme to dělali, jsme si řekli, že musíme zabezpečit i cateringovou část, takže je tady část, není to kuchyň, ale je to videojídel. Můžeme se podívat.
2: Takže tady se budou připravovat nějaké zvěřinové hody potom.
1: No, tak samozřejmě jste na území myslivců. Takže tak zvěřinový guláš nebo biftečky z muflona a podobně.
2: Prošli jsme vnitřek a přesunuli jsme se zase zpátky ven. Tady kromě toho, že se střílí, tak se tady i pracuje. Tak ještě tedy není úplně kompletně hotovo.
1: To venkovní zázemí počítáme, že do příštího týdne bude to úplně kompletně celé hotové. Je zde přístřešek pro uschování v případě, že teda budeme dělat kinologické přehlídky, soutěže.
3: Každý rok konáme soutěž, která nese název o zlatou srnčí trofej. Mé jméno je Petr Tomášek a mojí funkcí v myslivecké radě je předseda organizačně právní komise. Děti, ať už jsou z mysliveckých rodin či i nemysliveckých rodin, protože ta akce je otevřená pro širokou veřejnost, soutěží a v případě úspěchu v této soutěži mohou postoupit i do celostátního kola.
2: Teď jsou populární příměstské tábory. Chystáte se něco takového organizovat?
3: Rádi bychom, byť s příměstskými tábory nemáme zatím žádnou zkušenost, nicméně ten areál je poměrně velký, dobře dopravně dostupný, takže je to určitě něco, nad čím se budeme zamýšlet.
2: Rekonstrukce mysliveckého střediska na Hůrkách stála zhruba 10 milionů korun. Na polovinu nákladů přispělo město Pardubice, Pardubický kraj a soukromá nadace. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Petrem Voldánem.
1: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 200. den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
2: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety. Mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví. Od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.

0: jste možná někdy slyšeli o ďáblově Bibli. Je to největší rukopisná kniha světa ze 13. století a její vznik je spojovaný s klášterem v Podlažicích u Chrasti. Mohla vzniknout skutečně tam? Tak i na to vám zkusíme odpovědět v následující reportáži. Nevydáme se sice do Švédska, kde je uložený originál této knihy, ale do Žamberka. V tamním muzeu si totiž můžete prohlédnout nejvěrnější kopii ďáblovy Bible na světě. Vznikla pro ní i speciální expozice, která je součástí velkého sálu muzea. A jeho ředitel Jindřich Žák stálou výstavu přiblížil reportérce Tereze Brázdové.
1: Procházíme expozicí, tak já jsem si teď všimla takové tmavé, záhadné místnostky s ještě záhadnějším latinským nápisem Codex Gigas, ale ten je dobře známý jako ďáblova Bible.
2: Ve Švédské národní knihovně je uložen originál, nicméně u nás v Žamberku v roce 2007 vznikla ta nejzdechilejší maketa téhle z té knihy, dělal ji pan Fogl jako jeden z uznávaných knihařů. Ta maketa knihy je tady 2 roky u nás umístěná a tohle, ve čem my teď stojíme, tak je úplně nová expozice. A ta expozice je celá černá, tmavá a jsou tady jenom světla a skleněné panely a má to právě připomínat nějaké to tajemno a kouzlo, které možná v té ďáblově Biblii je skryto.
1: Mimochodem, to je největší rukopisná kniha světa. Teď dlužíme asi posluchačům ty parametry.
2: Ta kniha má 75 kg, více jak 600 stránek, je to 300 pergamenových listů a na výšku má téměř metr, na šířku 50 cm a když tu knihu zavřeme a položíme na stůl, tak je vysoká necelých 30 cm.
1: Údajně je to dílo snad jediného mnicha z Podlažického kláštera u Chrasti.
2: Tohle to bychom mohli vyvrátit, nicméně bylo by to asi nadlouho. My dnes víme, že ta kniha je skutečně psaná jednou rukou, je psaná odpočatou rukou. To znamená, že ten člověk, který ji psal, tak ji psal bezmála 10 let soustavné činnosti. To bylo na tu dobu obrovské dílo. Nicméně to, že by ta kniha vznikla v Podlažicích, tak to už by se nechalo vyvrátit. Ta kniha vznikala na počátku 13. století a Podlažický klášter v tehdejší době byl opravdu maličkým chudým klášterem a tahle kniha měla v tehdejší době obrovskou hodnotu a v tom Podlažickém klášteře, tedy pokud nebudeme věřit pověsti, bohužel v tehdejší době prostě vzniknout nemohla.
1: Jaké jsou ty důvody, proč je tak málo pravděpodobné, že ďáblova Bible nevznikla v Podlažicích?
2: Kniha obsahuje také Kosmovou kroniku českou. Originál Kosmovy kroniky byl tehdy uložen na Vyšehradské kapitule. A nemůžeme předpokládat, že by z Vyšehradské kapituly jeden z nejcennějších zemských dokumentů poslali do Podlažic, nedaleko Chrastu, do maličkého kláštera, kde nemohla být zaručená bezpečnost tohoto díla. Zároveň ta kniha je psaná na pergamen. Pergamen to je vyčiněná kůže z oslů nebo z mezků. My dneska víme, že ta kůže, která byla zpracována, tak je ze 160 zvířat. Na to, abyste mohli mít ale 160 zvířat nebo tolik pergamenových listů, musíte mít minimálně stádo 200 až 250 zvířat. Tyhle zvířata nesmí pracovat minimálně 5 let, aby dorostly do patřičné velikosti a nesmí pracovat, aby se jim neudřela záda, protože pak z nich neuděláte ten pergamen. To znamená, vy 5 let živíte 250 oslů, což je obrovská hodnota v tehdejší době.
1: Což si ten Podlažický klášter asi nemohl
2: prostě
1: dovolit.
2: Nemohl dovolit. Pak je porazíte, vyčiníte z nich tu kůži. Teď ne z každého osla uděláte pergamen a poté to necháte svázat, dáte nahromadu všechny ty spisy, které jste svezli z celého světa a pak začnete tu knihu sepisovat. My dneska nevíme, proč ta kniha vznikla. Nechá se předpokládat, že to měl být honorární dar, tedy dar od někoho významného.

0: někomu významnějšímu. Proč a za jakým účelem, to nevíme. Nicméně víme, že ta kniha zůstala v Čechách. Ona pak putovala různě po českých zemích a stala se z ní takzvaná zástava. Když ji máte a potřebujete peníze, zastavíte ji někomu jinému, on vám za ní dá peníze. A takhle putovala, putovala, dostala se třeba do benediktinského kláštera v Bromově, kde byla zachráněna před husity, no a později se dostala až do rodolfínských sbírek. No a na konci roku 1648 ji tam objevili bohužel Švédové, kteří ji pak odvezli do Stockholmu a do dneška je uložena ve Stockholmské královské knihovně. Tam byla ještě v 19. století běžně přístupná veřejnosti a dokonce se do ní veřejnost i zapisovala, takže my v ní máme krásný zápis, kdy někdy na sklonku 50. let Stockholmskou knihovnu navštívil doktor Pečírka a do té knihy se podepsal a zapsal, že tu knihu přečetl, viděl a že je hezká.
1: Co je tady v expozici pěkné, tak tou ďáblovou biblí vlastně se dá i listovat a pod ní je umístěné zrcadlo, takže my vidíme tu bohatě zdobenou vazbu.
0: Naše kniha, nebo naše maketa, na rozdíl od všech ostatních maket, které můžete někde potkat, má tu výhodu, že je takzvaně listovací. Nemohou si v ní listovat úplně návštěvníci sami, to by se nám poškodilo. Ale když je tady muzejník, tak vám v ní občas může zalistovat a může vám ukázat i jiné listy. Protože všechny ostatní makety mají především tu nejznámější dvoustranu. S tím ďáblem v úvozovkách, pokud to je ďábel, a s tím městem na druhé straně. Oproti tomu my máme dalších 200 stran, na které se můžeme podívat, takže můžeme zkoumat zdobení knihy, můžeme zkoumat ten historický text a podobně.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

Přesně za 7 minut bude 16 hodin a i dnes vám po 16. hodině nabídneme oblíbené hvězdné návraty a tentokrát vám Patrik Rozehnal zprostředkuje příběh skromné a citlivé hvězdy, která život zasvětila divadlu na Pražských Vinohradech. Jmenovala se Hana Maciuchová a určitě se vám vybaví jako Anče z Krkonošský pohádek, jako Vlastička z Chaloupářů nebo Olinka z Lahůdek v seriálu Žena za pultem. Tyto role, ale i spoustu dalších si připomeneme hnedka po 16. hodině, tak si dnešní hvězdné návraty nenechte ujít. No a hned po nich úderem 17. pravidelné nedělní podvečerní písničky od srdce, do kterých psát můžete už teď na náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obce a spolky v Pardubickém kraji získaly státní dotace na opravu desítky německých hrobů. Hradec Králové zlepší zázemí pro cyklisty, vzniknou nové stojany nebo cyklomyčka. Pardubičtí fotbalisté se připravují na start nového ligového ročníku. Zítra bude převážně slunečno, teploty do 22 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré nedělní odpoledne. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo opravu hrobů významných Němců v Pardubickém kraji. Dotace získalo celkem 10 pietních míst. Mezi podpořenými projekty je obnova hrobky rodiny Werner ve Svitavách. Vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
2: Hrobka rodiny Werner patří mezi významné památky městského hřbitova, protože připomíná historii i působení německého obyvatelstva u nás ve Svitavách. Restaurátorské práce se zaměří na statické zajištění hrobky, na odstranění biologického napadení, na opravu poškozených částí a také obnovu nápisů.
0: Dohromady stát přispěl na obnovu německých hrobů po celém Česku zhruba 9,5 milionu korun. V Pardubicích pokračuje Czech Open, největší světový festival šachu a společenských her. Vedle šachu mohou zájemci soutěžit také v dámě, piškvorkách nebo skreblu. Celkem festival nabízí 15 her. Jak doplňuje zástupce ředitele Petr Laušman, zájem o některé z nich v posledních letech roste, zatímco jiné postupně ztrácejí hráče.
3: Ten úpadek je bohužel vidět například u hry Bridge, kde vlastně se nepodařilo právě vychovat tu mladou generaci, takže ta starší odchází a nemá jí kde doplňovat. Velký boom v současné době zažívá například Rubiková kostka, takže tady bude 120 účastníků.
0: Hradec Králové získal dotaci 400 tisíc korun na nové zázemí pro cyklisty. Peníze z programu Královéhradeckého kraje využije na instalaci cyklomyčky na Labském nábřeží, nových stojanů u Muzea východních Čech a Bílé věže nebo na rozšíření cyklopointu u Zděné boudy. Na Hradečnici pak přibude také sčítač cyklistů a chodců. Město se od projektu slibuje lepší podmínky pro cykloturistiku i pohodlnější pohyb po Hradci Králové a jeho okolí. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Sport. Fotbalisté Pardubic jsou v závěrečné fázi přípravy na nový ligový ročník. Ten pro ně odstartuje za týden na hřišti Hradce Králové. Klub prošel za poslední rok výraznou proměnou. Posílil nejen v A týmu, ale rozvíjel třeba i skautské oddělení, které vytipovává možné posily. Změny ve fungování klubu popisuje generální manažer pardubických fotbalistů Vít Zavřel.
4: V loni ještě tady touhle dobou jsme byli v situaci, že třeba jeden člověk byl na dvou, na třech funkcích a samozřejmě to nebylo správně, ale nemohli jsme si finančně dovolit tady rozšiřovat ten tým. Dneska rozšiřujeme na všech frontách, ať je to na té sportovní stránce, analytický tým, skautský tým, a takže všude jsme přivzali lidi, samozřejmě rozumně, a ten klub se profesionalizuje a máte z toho prostě radost. Počasí.
0: Zítra ráno bude na východě Čech jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou ráno místy mírně nepříznivé, během dne velmi dobré. A biopředpověď ta bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
6: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
5: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
6: Mluví se o vás po celé Praze.
5: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
6: Nevím, kdo by měl přijít.
5: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
6: Proč mě?
5: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
6: Tak pokračujte.
5: Čím třeba?
6: Nazývání věcí pravými jmény.
5: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
6: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
5: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
6: A to vás baví?
5: Baví a posluchače taky.
6: Řekla bych, že to musí být nuda.
5: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
6: No dobře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, jsi pro mne vším, lásko,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Tak to tak... já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku.
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře. To je,
2: no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Ano. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě,
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, Davide, pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem potrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl z nich vypromluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty šem nošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečma?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak ší zkouš vymést i ze šrce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní. Třeba Šato Radyně.
7: Prosím, k službám, pane doktore.
6: Pane Vrchní, to jste nechodní adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný?
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. A tomu přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, seděk doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
9: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radyně, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a zároveň vám oznámil,
4: že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
11: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
12: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
11: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
12: No, co to budeme mají vystaráno, to z vlastinech tuzeru, co?
11: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
12: Co?
4: No jako zatím.
12: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
12: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
11: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
12: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec nic.
12: Je to pravda, ne?
11: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
12: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
13: Potom mě požádal o ruku.
14: Tam v tom Karolínu?
13: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
15: Kde?
13: Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
16: No a má už místo?
13: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
14: A co bydlet, to budete u nich?
13: Tam to nejde.
14: Ne, oni nemají velký byt.
13: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
16: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
13: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
16: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.

Vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobílý.

0: člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád. Víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba. On tě snad ten darevák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhou vedoucí.
5: Moment, Stevene, ševnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitu o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský.

0: Cecil.
1: Oskare, jestli to neuděláš, tak... Tak všechny holky, co jsme tady ti vyhlásili, je přátelství.
0: No, to si poslučte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
1: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková frotvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
0: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
1: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohla takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat a nosit brejle, ty nádivo jeden.
0: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brilaty vysazená.
2: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény. A není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i Ve Španělích v Praze, v televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
3: Mám ráda přítmu.
4: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
3: A hodí se to?
4: Co?
3: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
4: Ne, nehodí se to.
3: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
4: Stará paní z Pernštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
3: Ona to ví?
4: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
3: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
4: Ano, většinou na to bývám hrdý.
3: A teď ne?
4: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
3: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by
4: ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
3: Nezdá se vám to divné?
4: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši. Ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
2: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potáhli.

0: vzali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
1: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
2: Kde mám sojčí peříčko?
3: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
2: Velký vítr. Vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
4: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s krakonošem kvůli parádě.
2: Lepše a vy dva mazat. A nech si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
0: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
5: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
4: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráči ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši sojku.
6: Cože?
4: Kvůli peříčku, že prý nemá co na klobouk. Tak kdybyste ji ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
6: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
7: Děkuju pěkně za vyřízení. A se sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
4: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
0: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
8: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Pardubice.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo? To vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: Zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj by měl od státu získat příspěvek na stavbu přivaděče k dálnici D35 ve směru od Chocně. Ve východních Krkonoších meziročně přibylo turistů. Hasiči ve Zlíně evakuovali kvůli silnému větru okolí trosek 34. budovy v továrním areálu. A počasí zítra ráno bude na východě Čech jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 22 stupňů. U nedělních zpráv vás vítá Věra Přibylová. Pardubický kraj by měl od státu získat příspěvek na stavbu přivaděče k dálnici D35 ve směru od Chocně. Vznikne napojením silnice druhé třídy, informuje o tom hejtmanství. Ministerstvo dopravy prý v návrhu rozpočtu počítá s dotací 600 milionů korun ze státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady by podle odhadů měly být víc než 3,25 miliardy korun. Pardubický kraj aktuálně chystá soutěž na zhotovitele stavby. Práce budou rozdělené do tří etap a měly by začít příští rok. Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová.
2: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích bude sloužit další desítky let, aniž by se vyžádala rozsáhlé stavební zásahy. V září skončí její oprava. Hlavní práce vodárny dělají v létě. Do původního potrubí zasouvají speciální rukávec napuštěný pryskyřicí. ČTK to řekl mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera. Zlín odpoledne zasáhla bouřka se silnými poryvy větru. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu torza už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.
3: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
0: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru i rozhlas.cz zatím nereagovalo.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude na východě Čech jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách pak 9 až 13 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, během dne velmi dobré. Aby o předpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Karel Gott, Karel Zich, Slade nebo Eva a Vašek. Tak to jsou interpreti, kteří zaspívají mezi 17. a 18. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v písničkách o srdce. O ty jste si už stihli napsat a věřím, že o další si ještě určitě napíšete.
1: Písničky od srdce

studio.pardubice@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa do písniček od srdce, které právě odstartovali. Stejně tak máte k dispozici SMS-kové číslo 90 011 04 a nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy. No a v neposlední řadě je samozřejmě i telefon do studia 726 46 48 48. No a písničky od srdce začínáme s Karlem Gottem a písní Je jaká je, kterou Michalovi posílá Věrka.

Karel Zich, Jitka Zelenková a takový nejsi, to je další dnešní písnička od srdce, kterou z Českého rozhlasu Pardubice posíláme paní Božence.

Tak dáme si odpolední kávičku s Evou a Vaškem. Písnička Cappuccino poletí od Lenky, Julinky a Tondy pro Dášu a Jirku Veselých do Svitav a taky pro paní Marii pro zlepšení nálady v deštivém odpolední.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Za 9 minut bude 17:30, stále hrajeme na vaše přání v písničkách od srdce. A teď už do Suchovršic na Trutnovsku zdravíme pana Jiřího. Pane Jiří, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pletě, já vás zdravím do Pardubic.
0: Děkujeme, jak to u vás vypadá se srážkama? Už sprchlo na Trutnovsku?
1: Sprchlo krásně, ještě jsou jak mraky, tak třeba ještě nějaká přánka přijde, ale je zalito hezky a teďka je nějaké péčo ještě příjemně, kolem nějakých 20 stupňů, tak se bude příjemně ještě i zalévat zevnitř, protože máme dovolenou.
0: No tak užívejte volno a my vám k tomu zahrajeme Lorina Tatu, kterou, jak jste mi říkal před chvílí, jste dlouho neslyšel, tak se písnička líbí, mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou.

Dvojnásobná vítězka Eurovize Loreen nám to v písničkách od srdce hezky roztančila, aby nám to Iveta Bartošová, kterou právě teď hrajeme pro pana Karla Sladěnkou, zase uklidnila.

Jsme téměř v polovině nedělních podvečerních písniček od srdce a bratři Solcovi teď k odpolední kávičce zahrají paní Jarce od Litomyšle.

0: A písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Helenou Vondráčkovou, kterou pan Karel posílá své ženě Jarušce k dnešním narozeninám a přeje vše nejlepší.
1: Ráno.

pořádu bose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš moc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Sheda Slade a píseň My Oh My, to je další dnešní písnička od srdce, kterou 4 minuty před 3/4 na 6 mamince k narozeninám posílá paní Marta.

je přesně 6:15, písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a Valdemar Matuška teď zaspívá pro naši věrnou posluchačku v Chocni pro zpříjemnění dnešního dne.

A jsme na konci nedělních písniček od srdce. Na závěr zaspívá ještě Richard Miller pro paní Zdenu, která poslala poslední SMSku do dnešního pořadu. Petr Seidl vám přeje klidný zbytek víkendu a za týden v sobotu u písniček od srdce naslyšenou. Například východ slunce.

0: Frágil. Sí.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Česká Třebová bude mít po volbách míň zastupitelů i radních. Uzavírka silnice 1/36 zkomplikuje od příštího týdne dopravu v Pardubicích. Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Zítra nás čeká převážně slunečné počasí, během dne přechodně oblačno, teploty do 22 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobrý nedělní podvečer. Zastupitelstvo v České Třebové bude mít po podzimních komunálních volbách míň zastupitelů než v aktuálním funkčním období. Jejich počet se sníží z 27 na 23. Důvody vysvětlil mluvčí radnice Jiří Holý.
4: Důvodem ke snížení počtu zastupitelů není jen pokles počtu obyvatel ve městě, ale také snaha o úspory. Zároveň se sníží i počet městských radních z 9 na 7.
2: Od příštího týdne zkomplikuje dopravu v Pardubicích uzavírka silnice 1/36 mezi odbočkou na Spojil a se Zemicemi. Od středy 22. července až do 31. srpna tudy neprojedou žádná vozidla. Omezení se dotkne také městské hromadné dopravy. Autobusy linky číslo 9 pojedou jen do Spojila nebo na Hůrku a mezi Dubinou a se Zemicemi zajistí ve všední dny dopoledne bezplatnou dopravu kyvadlový autobus. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Shangzhou. Jednat se hlavně o podpoře cestovního ruchu.
5: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
6: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
5: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
7: Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu.
8: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic odstartují nový ligový ročník za týden na hřišti Hradce Králové. Tým v minulé sezóně skončil na 9. místě a toto umístění chce ještě vylepšit. Pardubičtí udrželi všechny klíčové hráče, tým naopak ještě posílil. Sportovní ředitel klubu Jiří Bílek říká, že zájem o hráče z jiných týmů byl, ale vedení o nabídkách vůbec nejednalo.
9: Eviduju velký zájem o naše hráče, ale náš cíl byl takovej, že chceme ten kádr stabilizovat a naopak ho ještě posílit. Takže veškerý zájem, který přišel, my jsme odráželi a vlastně jsme vůbec nevyjednávali, takže jsme to zastavili hnedka na začátku.
8: Počasí.
2: Zítra ráno bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu bude později večer slábnout. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, během dne pak velmi dobré. Tlak přes den slabě klesne, večer slabě stoupne a biopředpověď bude nastupovat. Číslo 1, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu osobního auta máme hlášenou ze silnice 1/35 v blízkosti obce Gruna. Jeďte tam opatrně. A porouchané osobní auto stojí na dálnici D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec Králové. Projíždějte i tam opatrně a Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Tatíček Masaryk, jedna z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Kdo z nás by pomyslel na to, že i on byl kdysi mladíkem, který měl své romantické sny a touhy. A ty se možná mohly týkat ženy o 9 let starší. Zdenky Šemberové, vzdělané dcery významného českého učence z Vysokého Mýta Alojze Vojtěcha Šembery. Co se v 70. a 80. letech 19. století mezi nimi odehrálo, můžeme vytušit z dopisů, které si psali celých 11 let. Dochovalo se nám jich 133 Masarykových a jen 5 od Zdenky Šemberové. Některé odvál čas. Jiné mladý Masaryk v prudkém návalu emocí jednoho dne spálil. Tímto velmi zvláštním a téměř zapomenutým vztahem vás na nedělní vlně z Pardubic tento měsíc provází Šárka Rusnáková.

0: Se Zdenkou Šemberovou, dcerou váženého profesora češtiny na Vídeňské univerzitě, se Tomáš Masaryk seznámil v době svých studií ve Vídni. A to zřejmě tak, že navštívil tzv. Zelený dům, kde rodina Šemberova žila bohatým společenským životem. On byl 25-letý student, ona 34-letá stará pana, jak se tehdy říkávalo. Přesto velmi stál o její společnost i dopisování si s ní. A to i když musel čelit jejím neustálým emočním výpadům. Jak říká historička regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Soňa Bezdíčková, takové jednání bylo zřejmě nedílnou součástí Zdenčiny povahy.
1: Zdenka Šemberová zdědila po tatínkovi nejenom vzhled, ale dá se říct, že asi i povahu trošku, protože vyjadřuje-li se jeden z historiků o tom, že Alois Vojtěch Šembera byl vztahovačný a vznětlivý a že občas si přidělával problémy reakcí na věc nebo na záležitost, která se probírala mezi jeho vrstevníky. Tak osobně si myslím, že Zdenka Šemberová, alespoň co se dá vyčíst z těch vzpomínek nebo z těch deníkových záznamů, byla také hodně vztahovačná a také hodně vznětlivá a na dnešní dobu by se ta její povaha dala přenést trošku v duchu tom, že hledala problémy a komplikace tam, kde skutečně nebyly, a to se i možná dost odráželo na tom, že měla-li nějaký vztah, který mohl skončit případně zasnoubením a svatbou, tak si ho trošku narušovala tou svojí, můžeme říct, urážlivou povahou.
0: Zdenčina komplikovaná osobnost se promítá i do jejich dopisů. Možná není divu. Zdenka by se ráda o mladém Tomáši dozvěděla něco víc. Zajímá ji jistě také přesný důvod Masarykova zájmu o ni. Jasné odezvy se však nedočká. Masaryk odpovídá vyhýbavě, místy to vypadá i jako záměr. Ale přestože Zdenčin tlak na něj neustupuje, naopak se stupňuje, má potřebu s ní kontakt z nějakého důvodu neustále udržovat. A dokonce i pohádkách přijít první se snahou o usmíření. Mluví o tom historik regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Zdeněk Horák.
2: Ty Zdenčiny vytýkavé dopisy jsou stále častější. Dokonce tam v Masarykových odpovědích i čteme, že je velmi příjemně překvapen, když vlastně dopis, který mu přijde, tak neobsahuje žádnou výtku, že je milý. A považuje to za nutné vlastně zmínit v té odpovědi, že děkuje za milý dopis. Z toho vyplývá, že vlastně byla pro něj ta korespondence velmi důležitá, že i přes to nepohodlí, nepříjemnosti, které mu vlastně způsobuje ten vztah se Zdeňkou, protože on si z toho dělal velmi těžkou hlavu, tak mu stálo za to neustále to udržovat, Zdeňce vysvětlovat. Určitě o ní stál jako o osobu. Třeba také říci, že Zdeňka Šemberová vlastně žádného nápadníka neměla. V toto období, to znamená v období jejího, řekněme, pozdního mládí, a kromě Tomáše Masaryka nebyl žádný muž, který by byl pro ní důležitější, mimo tedy samozřejmě příbuzných, než právě Tomáš Masaryk. A ona těm dopisům a návštěvám měla tendenci přikládat nesmírnou váhu. Z jedních z mála dopisů Zdenčiných, které se zachoval, můžeme číst opět výtky.
3: Vídeň 14.2.1876 o 9:30. Dovolte, abych vám dnes dle nemoderní povahy své bez přetvářky oznámila, že mne omluvené přerušení návštěv vašich v nejmenším nepřekvapilo. Vím totiž již dlouho i bez poznámek vámi učiněných, že jste jen s nechutí pokaždé se rozhodnul vstoupit do Zeleného domu, v kterém vám nekynula milá a vítaná zábava v rozmluvě. Nejsouc ani soudnou věštkyní cikánskou, uhodla jsem v tom pravdu. A čekala jsem jen, kdy se asi vyplní vidění mé.
2: Vytýká mu, když se opozdil s dopisem. Vytýká mu, když se nedostavil. A je pravda, že vlastně těch odřeknutých návštěv, soudě tedy dle dopisu, nebylo úplně málo. A je otázka, zda se v určitých situacích Tomáš Masaryk těm návštěvám skutečně nevyhýbal. Možná s ohledem na Zdenčina otce, s kterým si nechtěl zapřičinit nějaký svár nebo mít špatný vztah. Možná svou roli hrála nelibost matky, možná samotná povaha Zdeňky, kdy nevždy měl náladu vlastně se s ní potkat, nevždy se možná cítil dostatečně silný vlastně čelit jejím výtkám, těžko říci.
3: Snad vás písemní bouře tak vyděsila, že jste i mínil mlčením se zachránit ode všech budoucích, podobných? Jestli tomu tak, pak mi to aspoň brzo oznamte, abych nabyla v tom jistoty.
2: V roce 1876 Masaryk vyráží na cesty. Jede do Itálie, navštíví Pisu, Florenci, navštíví Terst a v jednom dopise čtem překvapivý návrh.
4: Venecia, 14.9.1876. Napadlo mi tak dnes, že bychom mohli spolu, snad ještě s někým třetím, Itálii procestovati. Byl bych aspoň já již obeznámen a tím bychom mnohem více zažili. Co k tomu říkáte vy?
0: Zdenka mu na tuto otázku v následujícím dopise zřejmě odpověď nedala. Nevíme to přesně, protože většina Zdenčiných listů Masarykovi se nedochovala. Můžeme to ale tušit z jeho reakce v dopise dalším, kde svůj návrh opakuje.
4: Pisa, pátek 22.9.1876. Proč byste na rok například nemohli se mnou cestu do Říma a Neapole konat? Proč? Dejme tomu, že byste si našli společnici. To byste snad s námi jeď mohla. Já totiž mám za to, že by Všetečka a ještě jeden přítel můj, kteréhož posud neznáte, onen nejlepší, cestu se mnou konali. A kdybychom samu jediným zůstal, co si větším dílem stane? Která z vašich přítelkyň asi by se odhodlala? Já neznám žádnou. Vím, jaké námitky konať musíte. Nuže, cestujte jednou s bratrem.
2: Vlastně takový dost otevřený návrh, zve ji na cestu do Itálie. V určité společnosti se svými přáteli nabízí, ať si vezme sebou nějakou společnici, případně ať jede vlastně s ním a s tou společností téměř o samotě. Ovšem v zápětí je pod tím poznámka, že jí doporučuje, aby jela případně i bez něj, s bratrem Vratislavem. Je těžké porozumět tomu, co tím vlastně zamýšlel. Zda jí zval tedy sebou, anebo zda chtěl, aby se ona sama dále vzdělávala, tak jak později jí několikrát doporučuje. On totiž měl tendenci Zdeňku neustále posilovat v tom, aby se zajímala o dění, aby četla, vybízí několikrát ke studiu. Zdeňka vlastně nadále už do žádné školy nedocházela, přestože z některých dopisů je patrné, že snad i nějaké přednášky občas navštívila. A Tomáš Masaryk se jí snaží podnítit, aby vlastně dál na sobě nějakým způsobem pracovala. Doporučuje angličtinu například, aby studovala, protože on velmi obdivoval vlastně anglofonní literaturu, anglofonní svět. Později se na ní obrátí, zda nechce zkusit opravdu i studium na univerzitě v Německu. Doporučuje jí to cestování. Když dojde k tomu, že ona mluví o tom, že by se přestěhovali s matkou natrvalo do Vysokého Mýta, velmi jí to vyvrací, přestože rozumí jejímu vztahu k Vysokému Mýtu, ale má starost o její obzory, o její osobnost, která dle jeho názoru by mohla životem uzavřeným do maloměsta zakrnět, vlastně ustrnout na určitém bodu.
0: Zdenku ale Masarykovy touhy obohatit její vzdělání nechávají chladnou. Příliš na ně nereaguje. Naopak stupňuje svůj tlak, aby jí sdělil něco ze svého soukromí. Zajímá se o ženy, které Tomáš Masaryk na svých cestách potkává. Chtěla by vědět něco o jeho minulých vztazích. Masaryk se opravdu začíná pomalu otevírat přímějším odpovědím. A brzy tak, že to Zdence určitě nemůže být milé. Tomáš Masaryk píše třeba o svých předchozích milostných zkušenostech a na jejich základě tvrdí, že nemá schopnost zakotvit v trvalejším svazku, protože má na svou případnou manželku vysoké nároky.
2: Později také v jednom dopise mluví o jiné dívce. Je to dívka pocházející z rodiny v Lipsku, u které Masaryk téměř více než půl roku žil. Je to rodina jeho velmi blízkého přítele. A Masaryk mluví o tom, že vlastně ta rodina by si velmi ráda představovala, kdyby se s tou dívkou oženil. A on s ohledem na toho přítele, jak přiznává, se tomu úplně nebrání, dokonce to otevřeně i Zdeňce později napíše, nicméně není zamilován do té dívky, to určitě ne. Tím přítelem Masarykovým byl Herbert Göring a jedná se o jeho sestry, konkrétně o Irmu Göringovou. Masaryk tam píše, že vlastně v době, kdy není vyloučeno tedy, že by s ní vlastně uzavřel nějaký takový sňatek z rozumu, tak se snaží si ji nějakým způsobem vychovávat. Trošku podobným způsobem, jakým se obrací ke Zdeňce. Snaží se jí předestírat nějaké možnosti vzdělání, snaží se s ním mluvit o vážných vznešených věcech, o intelektuálních záležitostech, o filozofii. Dokonce tam přiznává, že před jím bratrem a před jími rodiči naznačuje, jakou ženu by si on přál. A tady to vzdělání a neustálé vzdělání, to znamená nejenom dosažení nějakého titulu na univerzitě, ale celoživotní vlastně zájem o nějaké věci, je pro něj nesmírně důležitý u jeho ženy. Později je to vlastně to, co ho nesmírně upoutá o Charlotte Garrickové.
3: K osudovému setkání s Charlottou Garrick dojde při Masarykově pobytu v Lipsku v roce 1877. Po celou dobu píše pravidelně Zdence dopisy o tom, jak se mu daří a s kým se tam potkává. V jednom z listů z června téhož roku se jen tak mimochodem zmiňuje.
4: Ve středu 13.6. seznal při obědě Miss Garrick. Miss Charlie Garrick rovná se Američanka, která tu před 6 lety byla u paní Gering, u níž nyní jsem. Bude tu asi 2 měsíce, by se zotavila a zůstává u nás. Vídávám jí často. Mluvíme pak o poměrech nového světa. Je velmi vzdělaná, vážná, zajímá se pro všecko.
2: Zdeňka tuto nenápadnou zmínku, jakoby nedůležitou se svým ženským šestým smyslem, vyložila tak, že to je vlastně ta nejdůležitější poznámka v tom dopise. Tomáš Masaryk to popírá, nicméně evidentně pravdu měla tady ženská intuice. Jeho pobyt v Lipsku pokračuje. Dopisy se opět velmi dramatizují. Zdeňka mu nevyčítá vlastně jeho známost s Miss Garrick. Vyčítá mu jeho přemírný zájem o anglofonní svět, o Ameriku, o nový svět, jak ona píše, o tom, že je posedlý angličtinou a nevěnuje se nadále češtině. Ovšem cítíme zatím něco zcela jiného. Vlastně čeština, to je to, co poutalo Masaryka ke Zdeňce. Angličtina, zájem o nový svět, o anglickou literaturu, o americkou literaturu, je něco, co ho vlastně přitahuje k Charlotte.
3: Jejich vzájemná korespondence je v té době opět dramatická a plná emocí, a to i ze strany jinak vyrovnaného a racionálního Tomáše Masaryka. Ten pod vlivem těchto okolností a svých zjitřených pocitů napíše 26. června 1877 Zdence jeden z nejkrásnějších dopisů vůbec.
4: Ptám se sama sebe, čím to je, že se mezi námi čas občas taková nedorozumění vyskytují. Proč se stává, že mě čas občas slovy svými tak urážíte v nejsvětlejších citech mých? Proč nepanuje smír mezi námi? Krev se mi valí k mozku, četuli slovata. Huj! Buď též pohozena tam, kam vám sluší, oknem, ve vítr a těch zanese, kam se mu líbí, mě nesluší. Nechte mne zapomenouti na sny mé, v kterých jsem blouznil, že snad předce jemné přátelství mezi mužem a ženou býti může. Já se upíral vždy teorii této a vícekrát oklamán vzdávám se myšlenky této.
2: A na závěr přiznává, že všechny dopisy, které doposud od Zdeňky dostal, hodil do krbu a spálil je. Je to vlastně důvod, proč tento příběh potom známe jenom z jedné strany, jenom z jednoho pare, a kromě 5 dopisů, které se dochovaly, a několika citací, které Masaryk píše, protože když něco vysvětlujete, tak má tendenci opsat vždycky celou větu nebo celý odstavec Zdeňčina dopisu a potom se k tomu vyjadřovat, bychom vlastně vůbec netušili, co Zdeňka Masarykovi píše. Následuje zřejmě nějaký Zdeňčin dopis, kde pravděpodobně se objevuje přímá otázka Masarykovi, jak se tedy na jejich vztah dívá a co si od Zdeňky slibuje. Ty dopisy se míhají ve velmi rychlém sledu. 26. psal Masaryk, nechte mne zapomenout i sny mé, a 29. už přišel další dopis v reakci na ten Zdeňčin. Píše tady poněkud vyhýbavě o osobách, které jsou mu drahé. Píše o svém otci, o matce, o bratrovi, o příteli Herbertovi a pomalu a opatrně se dostává k líčení svého poměru k dámám. Píše to velmi neochotně, ale nechce se tomu úplně vyhnout, neboť tuší, že to je to, co vlastně Zdeňka po něm dost otevřeně tedy si vyžádala. A bohužel, pro Zdeňku bohužel, připomuje tam opět poznámku o Charlotte.
4: V nejnovější době seznal jsem, psal jsem vám o tom, Amerikánku Miss Charlotte Garrick. Jak věci nyní stojí, tož vidím, že zvláštní charakter její na mne mocněji, než jsem zpočátku myslil, působí. Nevšední jasnost myšlenek, prostota mravů, jemnost chování se v společnosti a praktičnost v každém oboru K tomu mocný zápal pro umění a vědu a mohutný cit pro dobro a krásno, zdají se mi býti požadavky ženy, kterou každý milovati musí. Já věru pomyslil na to, že bych jí dovedl milovat. Nedal jsem si však, aniž dám, nejmenší práce city nějaké v ní vylouditi, jelikož jsem nikdy radost neměl ve hře s city.
2: On několikrát i předtím psal, že se vlastně necítí zrozen do manželství, že si nedovede představit ženu, s kterou by tvárávil život. Lze se domnívat, že vlastně náš první prezident, který tolik miloval pravdu, je v tomto neupřímný. On vlastně v touto dobou už ví, že nepíše pravdu. Určitě na Charlotu, jak píše, pomýšlí už jinak. Je otázka, jak v počátcích v tom roce 1875, vlastně v té první sezóně těch nesmírně vášnivých dopisů, jak pomýšlel na Zdeňku. Pokud teď píše o čistém přátelství, určitě musel znát vlastně společenská pravidla té doby. Musel ho minimálně napadnout, že pokud takto často jí píše, pokud jí takto píše, pokud jí navštěvuje, pokud jí vyzývá, aby s ním jela na cestu do Itálie a ještě tady z toho jeho pobytu Lipska, jí píše, zda nechce studovat, zda nechce přijet do Lipska, přihlásit se na nějakou univerzitu. Takže Zdeňka z toho musela být vlastně zmatená. On jí nikdy neřekl, že o ní nestojí vlastně. Nikdy jí nenaznačil, že o ní stojí pouze jako o přítele. A teď vlastně po těch několika letech, kdy potkal teda ženu, do které už v této době určitě musel být i zamilován, tak vlastně tu minulost píše ze svého pohledu v té době. Ale je otázka, jestli to je upřímný pohled, jestli tomu opravdu věří, anebo se pouze snaží vlastně uklidnit nějakým způsobem.

0: A jak pokračuje příběh tohoto, dalo by se říct, milostného trojúhelníku konce 19. století mezi mladým Tomášem Masarykem, o 9 let starší Zdenkou Šemberovou a jeho novou známostí Charlottou Garrick, dozvíte se v dalším díle. V pořadu účinkovali herci Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal a Petra Janečková. Technická spolupráce, mistr zvuku Leoš Sedláček. Dramaturgie Jaroslav Pokorný. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Šárka Rusnáková.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Léto kolem zurčí plným proudem a probouzí v nás žízeň. Nejen po životě, ale především tu, kterou je třeba co nejdřív zahnat. Osvědčený recept na její zaplašení máme každý svůj, ale jeden využil alespoň jednou v životě snad každý. Právě letos je totiž Coca-Cole 140 let. Poté, co v roce 1860 Albert Niemann poprvé izoloval z listu koky kokain, byla v Americe zahájena jeho farmaceutická výroba. O pár let později v Evropě si korzický chemik Angelo Mariani nechal patentovat Marianiho víno s přídavkem extraktu koky. Lahodný sycený nápoj, doporučovaný jako lék pro tělo i duši, který dodá sílu přepracovaným mužům, zesláblým ženám i churavým dětem, inspiroval v roce 1886 v americké Atlantě lékárníka Johna Pembertona a po jeho patentování se nápoj začal šířit po státech i za oceán. Zpočátku šlo o směs vína, svítašky z kokainovníku pravého a kolovníku lesklého, syceného oxidem uhličitým, ale když ve 30. letech minulého století propukla ve Spojených státech prohibice, muselo víno ustoupit sodě a tmavohnědý nápoj začal dobývat trhy po celém světě pod názvem Coca-Cola. Ale nemyslete, orosená kola s pár kostkami ledu neposlouží jenom jako letní osvěžení. Umí být prospěšná

života na oblečení? Možná jste už o tomhle receptu slyšeli, ale i tady vám kola pomůže. Díky obsahu fosforu má silnou schopnost rozbíjet tuky. Potřebujete ji jen otevřít, nalít do praní spolu s běžnou dávkou pracího prostředku a zapnout pračku. Při souboji s odolnějšími skvrnami se doporučuje nalít kolu přímo na skvrnu a nechat působit asi půl hodiny, než oděv přidáte k normálnímu prádlu. Stejnou taktiku můžou kreativní hospodyňky poradit svým drahým polovičkám, které se marně snaží dostat rez z kovových nástrojů, chromu, šroubů a dalších součástek. I tady je pro větší plochy ideální vzít na pomoc rozprašovač a kartáč, kterým po nástřiku oškrábeme postiženou oblast a pak ji opláchneme vodou. Ale pozor, pokud takhle čistíte chrom, nenechte kolu působit moc dlouho. Mohlo by dojít k poškození povrchu. A nástroje? Ty ideálně vyčistíme tak, že je do nádoby s kolou naložíme na noc. Ráno je očistíme a opláchneme vodou. A nakonec tip pro zahradníky. Já už léta používám kolu proti slimákům. Jakmile na zahradě objevím cestičky od těchhle slizkých vetřelců, rozmístím misky s kolou všude, kam se bez problémů dostanou. Vysoký obsah cukru spolu s obsaženou kyselinou je pro ně totiž lákavá, ale smrtící kombinace. No a protože teď nevím, jestli se po takové radě nestanu obětí nějakého spolku na ochranu slimáků, plžů a jiné havěti, radši skončím přípitkem. Kolou, tak na zdraví a na hezké léto. Vaše Marie Tomsová.

0: Česky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou.
1: Retro přišlo do módy, paní magistrovičte. Dobrý den.
2: Dobrý den, ano, ano, přišlo.
1: Známe retro jako podstatné jméno.
2: Známe, ale to je právě ta, řekněme, trochu módní novinka. Totiž původně výraz retro fungoval v češtině pouze jako předpona, neboli musel se psát dohromady s nějakým dalším slovem.
1: Třeba retrospektiva.
2: Tak, tam to byla předpona, jedno slovo a celé to znamenalo zpětný pohled.
1: No a to, co je teď módní, je třeba retrohudba, retrománie.
2: Tak a tam už to máme psát zvlášť, protože se praví, že to retro je dnes v tomto případě nesklonné přídavné jméno, čili stojí samostatně. A ještě v rámci té módy nám přibylo tedy retro jako podstatné jméno, úplně samostatné, znamenající ten směr v módě nebo v hudbě nebo dílo vytvořené v nějakém tom retro stylu. Takže retro bez retra, k retru a tak dále. Pokud je gramaticky jako podstatné jméno, tak ho normálně skloňujeme podle vzoru město a pokud je to přídavné jméno, tak ho necháváme nesklonné.
1: Takže ten člověk byl hodně retro.
2: Jako máme takovou tu velmi omezenou skupinu přídavných jmén typu Kaky, Lila a podobně.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řidiči v Hlinsku se musí příští týden připravit na uzavírku na průtahu městem. Pardubický Czech Open nabízí kromě šachů turnaje v dalších 15 hrách. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Zítra bude na východě Čech jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 22 stupňů. Dobrý nedělní večer u zpráv přeje Věra Přibylová. V Hlinsku na Chrudimsku bude od středy příštího týdne uzavřená hlavní silnice 1/34. Důvodem je její oprava. Osobní auta a autobusy se uzavřenému úseku přes Poděbradovo náměstí vyhnou objížďkou vedenou ulicemi města. Pro nákladní auta bude objížďka o 11 kilometrů delší a povede až do Trhové Kamenice. Uzavírka potrvá týden až do 29. července. V Pardubicích pokračuje Czech Open, největší světový festival šachu a společenský her. Vedle šachu mohou zájemci soutěžit také v dámě, piškvorkách nebo skreblu. Celkem festival nabízí 15 her. Jak doplňuje zástupce ředitele Petr Laušman, zájem o některé z nich v posledních letech roste, zatímco jiné postupně ztrácejí hráče.
4: Ten úpadek je bohužel vidět například u hry Bridge, kde vlastně se nepodařilo právě vychovat tu malou generaci, takže ta starší odchází a nemá jí kde doplňovat. Velký boom v současné době zažívá například Rubiková kostka, takže tady bude 120 účastníků.
2: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
5: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
2: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ručními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu.
3: Počasí.
2: Zítra ráno bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne pak velmi dobré. Tlak přes den slabě klesne, večer slabě stoupne. A bio je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor, dejte na silnici 1/35 u obce Borušov. Stala se tam nehoda a kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Na místo jede také policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální. Paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama. Že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mně to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Ma.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtíží přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to bych řekla je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích. Tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomejerovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo. Takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamákom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamákom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamákom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám zjíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schanstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy. Je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Nashledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry Jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických pěti knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále býma, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóra po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kippur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smuteční 9. Av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ. Pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti nim v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že 5. makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pietní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů s 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za poslední 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohoto kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní foršti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Kostka z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Kostka z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodají to, prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci?
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dál, a tak dál. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku.

0: Jako takovému zařízení.
1: Ano, ano. Je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
0: pokoje. Pro princeznu.
1: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
0: To je takový dort ve východních Čechách.
1: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
1: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
0: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
1: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
0: Jenom bar?
1: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
0: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty, nechci, aby to znělo špatně, léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
1: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
0: To je úplně do luxusního obchodu.
1: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem na to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohou splynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křiškové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuji a pracuji a pracuji, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křiškové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblíkne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nezostanu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A

0: vmícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křižkové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Nadějou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtišku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly, to si pamatujete ještě jako kluk.
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu a to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jednu polivku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst právě u jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu. Jo, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech Pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně šulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si, ty už polikáš, a ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, chutí, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý jako strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?

0: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle. Ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
1: Já mám... To maskujete.
0: Ne, ne, teď, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý by stříklo.
1: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraj občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
0: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
1: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdekoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
0: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio Pardubice.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, jde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Řabánek z ODS.
6: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
2: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
2: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor, A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
8: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
7: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
7: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
7: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
7: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
7: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: Jo, to můžete.
7: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
7: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech. Ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie takhle, jak jsou za těma sklama, vitrinama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky a oni měli takový taneční sukínky, měli tričínko bílý, černý a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš? Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, To fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Proč je ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, natož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknu s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, tak. Jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? To já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočit.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku, pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu bábu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. Nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jako kdy mám podle tebe vypadlo?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom
3: v
4: 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Ježiš, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se, jo. A drž hubu.
5: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady
5: Jára ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka si jenom chtěla zeptat, když už konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje kyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství takováhle symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to.
4: Ne,
3: tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak, no, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co, no, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezva.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaké ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaké botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maršo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem Švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, Tálava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možný a co ne.
3: Tálava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiši.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře? Jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv vždycky něco vyžaduje. Ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obrmajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Aha. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka, nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obrmajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí, jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo, ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no, tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no, když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bánem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obrmajerovou tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá.

0: roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
1: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
2: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
1: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
2: Protože jsi mi udělal dítě.
1: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
2: To není, ale mysleli jsme si to.
1: No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
2: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
1: A já snad jo.
2: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
1: A co vodu?
2: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
1: Ale ne, to ještě všecko přijde.
2: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
1: Kde?
2: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
1: Jo, jsem. Víš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
2: No, ten byl hrozný.
1: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
2: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukradl?
3: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
2: Kdo?
3: Branka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
2: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
3: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
2: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
3: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
2: Ty jsi si ptala?
3: No, před chvíli. No,
2: tak vidíš, třeba to ani není její, no.
3: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
2: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
3: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
1: Ali.
2: Už jdu.
4: Matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
2: Našla Blance účet z hotelu.
4: Co jsi řekla?
2: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
4: Oni mě vzali až na druhý den.
2: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
4: Kriste, pane, s jakým?
2: To se zeptej matky.
4: Ježišmarja, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
2: Blance už je to jedno.
4: Ale mě ne.
2: To máš těžký.
4: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
2: Ještě ty mi to připomínej.
4: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
2: Co jsem mohla dělat?
4: Jože. Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
2: Můžeš to zkusit.
4: Proč já?
2: Protože jsi na řadě.
4: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
2: To si teda řeknem.
4: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
2: Ty seš ale drzá.
4: No, já na to ještě doplatím, víš.
2: Trhni si nohou, Vendulko.
4: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková řve jako kráva.
3: Mír chatrčím, jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: To už si hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byčem.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to, no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až vědomí, jo, tak ale to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjede. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijdete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: tak Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsuď! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni!
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi! Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada! Oh. Ano, oni nás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak! Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymyli mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči. Zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde? S dětskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamínece, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní Noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: Tady Jana Stelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout. A teď k tomu tématu. Mm-hmm. Já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuju se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je, to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlácený pití. Pít ledničky jsem je nemožný, nebo i z restaurace třeba je to zase víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě?
0: No
1: právě. Ne, to jsem ještě neměl. Možná jako menší, ale tak jako dospělý jsem se na nich angínu v létě neměl.
0: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít. A nebo po klimatizaci.
1: Jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne. Spíš se pohybuju po Pelřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch hicech můžou být, jo. Jako tam mají převážně to léto nejvíc jako teplo.
0: To máte,
1: taky zdravím.
0: To máte pravdu. No, dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, že z tepla, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximál, to by bylo maximum.
1: Tak jako na tu Moravu Jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé vinných sklípků mají zřejmě v těch čtyřicítkách taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve vinném sklípku.
1: No ale já ještě k tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech.
1: Připravte, pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.
1: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a tohle to je naprosto takový, úplně umět takový, že jako kdyby byl suchý únor.
0: Jo, takže máte partnerku?
1: Teď momentálně ne.
0: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct.
1: Jo.
0: Děkuju a mějte se hezky, Jaroslav.
1: Také, mějte se. A hezké léto.
0: Děkuju mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín, chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je 731 800 900. Za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede, tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože já mám dvě káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký ostrov zřejmě.
1: Je to no Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: to, no.
1: Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie. Tam bylo horko a teďka jsou 14 dní doma. Mají novou pergolu. Tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme, letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím, já jsem totiž na dovolenou tentokrát odletal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra a já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: A že jdete do toho, do Řecka. Vlastně to je za Krét.
0: To je taky Řecko. O, když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
1: Ještě půjde se jednou
0: letos? No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani, oni na tom trvají. Tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
1: Jo, taky. A oni teďka jsou doma, takže mají chládek. A pojedou v neděli poletí, jo, na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. Dvě dovolený během léta. Ale...
1: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+KK, jestli jsem tomu tedy
1: jo,
0: správně
1: to
0: rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale letos se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, přešně nám sežrali ptáci, oni by měli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak, to bych taky potřeboval.
1: Ale to nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásný teda, ale já jsem to teda byla, a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít na syči, protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazilo.
0: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my tě tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto chci zpřeli navštěvovat bicrodovou bazénu. Já, pan Rič, u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky.
0: Děkuju,
1: hlavně.
0: Děkuju. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit teď. Děkuji, naschle. Dobrou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou práci, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme sluští úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hice, 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnout, že jo, spíval já dotřek nebo to. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Já jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju. No,
1: samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jak přimořený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to jasně, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale dělal jsem třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude asi svačina, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a tam mám tam do oběda vydržela, no a v obědě jsme asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v letě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. Františku, a když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je nějaký takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků, a ti Řeci se divili, říkají, hoči, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? No to je kafe, frape studený, jo? No tak potom už jsme byli opatrní, ale dívejte si, já jsem si vozil šumák tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pět lahve do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel, takovou, tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal pět lahví zavoleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek a protože tam táhne průvan tím komínem a ta, ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně.
1: No, a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik tak si... To musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u té morné. Já říkám, čeho to máli? Šli jsme do té cimly a ty, oni nám ty jazyk jen ty sáčky roztrhali a ten pláček vyvízali. A ti, ten šumák jako, jo? A tím pádem měl bych ty pěnu umí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju si no, to. Tak. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: No. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo?
1: No ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám hradili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ona je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou. A to se to najednou prostě, ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem. No prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě, ta je termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo? Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, jasně je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, a dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
1: Tak to ono, když se sprchujete studenou, tak taky platí to.
0: Pravda,
1: tak ono,
0: pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi Noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tri prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju všem, Báborku, a všem posluchačům samozřejmě.

0: a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás v Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
1: Oddělené, jako oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
0: Tak, no. No, protože já teda se vyloženě potřebuju chladit. A jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly 40, že jo?
1: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí,
0: fakt, jo,
1: ano, konečně. teď zrovna to tam padlo.
0: Tak pán, aspoň za to.
1: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
0: ne,
1: že nebyla?
0: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to táhnu, já už to táhnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
1: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
0: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že a hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Hmm. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou a já říkám, já prostě potřebuju nohy si dávám do škopku, to zase studenou vodu potřebuju od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolem dolů a tím se, to je takový vyvážení, protože já si vzpomínám, když jsem jezdila do jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupelé dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím nahota.
1: No,
0: jo, tak maximálně v kalotkách. Vyloženě nepotřebuju.
1: Taky to dělám.
0: Vůbec nic na sebe.
1: Našim psům to nevadí, tak já to dělám doma. Doma vlastně.
0: No přesně, no. Ale víte co, proč si nepohovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
1: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
0: No. No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo. 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale to nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
1: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
0: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale na sáskou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
1: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.

0: Já když to, Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn, ten mladší, a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to, vůbec mi to neříkej. Nerozčiluj mě ještě ty, dneska tady byl zrovínka, to jel, protože mě tady zastrhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a v pátek zase přijedu. A já si říkám, a pro tebe by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to. Neříkej
1: děti,
0: mi
1: radost
0: to,
1: života.
0: Mě.
1: Ještě nám takhle nalíjí naděje dožil, že? No.
0: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, Jižní Moravu, tam vyložený ten cíp jižní, jeho moravskej, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
1: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
0: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
1: Ano, mám. Ale na dešťovku 120 litrovou popelnici, no.
0: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nad bahnou a bylo to velice příjemné. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
1: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
0: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
1: Máte pravdu. Děkuju vám a naslyšenou.
0: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
1: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jihozápad, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu, do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde. Pokud jsou horké noci, je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě, anebo v létě chladit, takže je mám v ledničce, takže bělové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete, a je to úplná paráda. No takže to mám takhle, samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
0: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu, a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
1: Ano, přesně, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu. Ne,
0: z polyetylenu spíš. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč. To, já
1: to by bylo trošku, zkoušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
0: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruško.
1: Žaluzie, samozřejmě, to se nepodotkla, ty už mám x let. Teda. No. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
0: Tak.
1: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale fakt s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý výsy od Vietnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak máme si stoletý ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje. Klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
0: Děkuji moc krát, aspoň mám co poradit mé mátě, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako
1: ale
0: 90%.
1: Ale ty sáčky jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, jo.
0: Teda
1: studený, pokud je koleno teplé, tak studený a ovrácený, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
0: Vyřídím.
1: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
0: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
1: Mějte se
0: a naslyšenou.
1: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
0: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu, a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár? A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
0: Já vám naprosto rozumím. Já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě. V našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
1: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadával, jestli tam co nadával, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty vedra prostě vyloženě i v práci, že jsem hospodská, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, když jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, já jsem byla úplně v sedmém nebi, opravdu.
0: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mě je tam zima.
1: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. A lidi se mi smějí, já říkám, no a co, ježišmarač, já jsem oblečená, o co vám jde?
0: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusíme ani čekat, vy jste prostě rak a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
1: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo, a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
0: No, to já
1: to
0: mám.
1: To oblíkání sebe, pejska, jo, a to. A,
0: ano, to oblékání, jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
1: Já se půl hodiny oblíkám, pejskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, stanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
0: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra. A já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
1: Chtěla všem posluchačům popřát krásnou noc, krásné pondělí. A kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pradět, restaurace, ráda vás obsloužím.
0: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
1: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila piva, oni si to fotili. A já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to poděšilo.
0: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
0: Díky, naslyšenou.
1: Nasledanou, všichni zdravím i vás. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak živa zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Je tak. To je jednoduchý. Pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se slíkne do naha, tak už hlady zvypnevá, aby sundal ještě aj kůži.
0: Není co sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině v studené vodě, zvrhka to vyždivnu a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesní teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněný a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší. Akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju, protože z kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbytek nějaký aspoň za ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoké les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takový level, jak bylo teď, tak aj v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání noční linky, no říkám, pro dnešní díl noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka, našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlíme o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak i nakytky, tak se dají postříkat vodou. Jo. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přes topení a dát na k němu spuštěný ventilátor. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větrát se samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, to mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. A to už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi. Jo? Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště, a to někdy příště, přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra. Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla, když si ještě, jak mi byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. Mm-hmm. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, mm-hmm. a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. Mm-hmm. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. Mm-hmm. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp, protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no, letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Běla pod pradědem a je to opravdu v takovém lesíku, ti, co tam někde v okolí bydlijou, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí od dole a nahoře a ti jsou zas ti rádi chodívají v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň, to by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna, samozřejmě, když je mráz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojená, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky ano, trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte
1: se
0: hezky.
1: Já děkuji taky a zdravím všechny posluchače. Vás taky zdravím, už jsem pozdravila. Takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji. Takže dobrou noc.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ráno.
0: Ale
1: viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku a medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci v byte som mala 31 stupňov. Napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No, ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no, já nevím, balustrádu. No prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, víte, co byste neveril, že co to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale tu mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršalo, ale to je o ničom. To je zem je úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: To no. Ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Dcera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch ako zvlhčil. Lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie priedušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presne sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá súl, pretože slená voda, ste říkala, tá súl má nejaký dôvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri mori.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla alebo do labora dať sol, a tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No.

0: Nech vám to takto stále vysiela, jak máte.
1: Ďakujem pekne. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Aj vy, všetko dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější. O tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko. Na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a

0: teda už ste to vzpomneli, jaká byla krásná léta, to bylo já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná a teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip a ten se potom teda nedovře ten zip a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
1: Gelové tak sáčky, to ano, mám, to byla paní Maruška.
0: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umývadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo, tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
1: Princip odpařování v praxi, ano.
0: No a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho 4 vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, tak jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo. Tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést. Tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
1: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
0: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co. No prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku, ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocnět. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali, a já jsem z toho dostala angínu. Tak no, ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
1: Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti. To bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21. No a výsledek se dostavil. 2 týdny jsem nemluvil. To by měli všichni Pražáci ze mě radost.
0: Bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde. Lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a tak, taky dělám, co můžu. No. Ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
1: Moc krát vám děkuju, paní Mirko. A mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
0: Právě, že potom jsme tam jeli, manžel to jaksi vykuřoval. Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos.
1: Já to dělám tak, že do prázdné lahve, většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
0: Ano.
1: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
0: Ano.
1: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
0: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
1: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny a Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví, radost, vzpomínka nebo starost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velé vážení. Náš cirkus, naše divadlo je tu pro vás. Atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Humberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Karucina, Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem ji nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej pánbu lehký odpočinutí, umřel. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: A někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálo pevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladiště.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Co mu vol sein, Anton? Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana, měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybys mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, věď, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Mézekem chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětin, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: Tak o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
3: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřík, ne?
3: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na reprván.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
9: Došli do třetiny reprbánu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
10: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
10: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo nevíš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: A jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemám.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
11: Anton K A R A S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
3: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
3: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
3: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okének.
10: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
3: A tam.
9: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy
10: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
9: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
2: Zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
12: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktoru Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozevrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
2: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
12: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
2: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
12: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
2: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
12: U všech cirkusů je po Češích schránka.
2: A pan strážmistr nebyl u nich, ale lejstra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
12: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty, no prostě jak si co kdo najde.
2: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
12: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
2: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
12: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
2: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se proklouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívech. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne.
12: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
2: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
12: Můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
2: Cože mi vybere?
12: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
13: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
14: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
2: Co to je?
12: Žádný Irčan. Je to Čech.
13: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
12: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
2: Co? Tuhle parádu.
12: No to co se ví, ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
13: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
12: No.
13: No jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
14: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
12: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
14: Tak přišel Antonín Karas Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
15: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje schutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřehal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyněl svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehrajou.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
2: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
2: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
2: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertala, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku, ozvalo se od brány, a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
1: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
0: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
1: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit.
0: Zamyšlen odpínal smery postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
2: Hans, kde je Miss?
3: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
3: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
4: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
3: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
3: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Berwitz práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
3: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
4: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
3: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwitz. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek ho tady necháme.
0: A zapráskav samotam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry,
1: vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
4: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
1: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
4: Ty jsi zdejší?
5: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
4: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
5: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
4: Vašků? To je jméno?
5: No asi.
4: A pojedeš s námi, Vašků?
5: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
4: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
5: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
4: A je to moc těžké skočit na koníčka?
5: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu.
4: No proč si se neodrazila pravou?
5: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
5: Vždycky.
4: To je divné.
5: To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
4: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát a znova. Opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek jí rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
4: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova. Opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
4: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
6: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
4: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci.
7: A klukova věc, aby ji nepropásl.

Bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy s

padli. Jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

Jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinů z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte. Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu neznále, je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit to, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a piccola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servus Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No,
5: tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do housnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
8: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
8: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum.

0: manéž je zkouška s Vaškou a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
1: Ale koukám na to teď a...
0: A co?
1: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
2: A teď slon Aršehir s Bingem.
1: To ne, Vektr. Ono to má být antré.
0: Jak to myslíte?
1: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
2: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
1: Kdybych věděl, že to je antré pro slona, to nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr, mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně, prýma.
2: A co?
1: Ty děti nemají žádný odchod, ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
2: A co by to k sakru mělo být?
1: Kleknout.
2: Kdo?
1: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
2: Ty brvče!
0: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě, strnuli, teď přijde výbuch.
2: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
1: Vždyť to Himmler God nemá závěr, vždyť to přeci musíte vidět.
2: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
1: Umějí, pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
0: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
2: Madam?
3: Ředitelka se voutrhala.
2: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Vervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí Kočí Hans! Prosím! Zde je má šambriéra! Račte!
4: Tak co jsi tomu říkal, táto?
5: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
4: A vy, pane Malina?
6: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
4: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
7: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
4: Vždyť já jsem byl u toho.
7: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
0: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
2: Vašku!
3: Vašku!
2: Vašku!
0: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
2: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
3: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
0: Tak, a teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli, už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.

0: Její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
1: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Achmed Romeo s Paulem a vedle nich další. Prosím, rychle, rychle, rychle. A sem do kraje. Osazenstvo osmičky. Komplet?
2: Ne.
1: Jak to? Kdo chybí, pane Malina?
2: Anton přece. Ten je nahoře v kapele.
1: Tak, tak. A sem s laskavým dovolením. Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
0: Kam já?
1: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
0: Děkuji.
1: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem kurz und gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.